rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Zdravím všechny, kdo poslouchají Rádio Čas Rock, zdravím všechny, kdo ladí nebo sledují televizi Rebel, zdravím všechny, kdo poletují po sociálních sítích, až už to jsou Facebooky, YouTube a podobně, kde všude koukáte na backstage. Dneska opět povídání o festivale, dneska povídání v podstatě o vrcholu letní festivalové sezony a tím třeba pro mě a pro celou řadu i vás je Masters of Rock ve Vizovicích. Se mnou Jirka Daron, promotér festivalu, zdravím tě Jirko,
1: ahoj.
0: Tak Jirko, Masters of Rock ve Vizovicích, to je festival, který už do té třetí dekády vstoupil před nějakými dvěma lety, jestli to dobře říkám, ano. Všichni se na to strašně těší. Už v podstatě od zimy, já už před x lety jsem od prosince už tak jako sledoval, co se tam pomalinku objeví. Úplně na začátek, než se začneme bavit, co se v červenci objeví letos na Mástrech. Je to náročnější to dát dohromady ten line-up těch kapel, nebo už to je za ty roky taková, dneska je modní slovo pohodinda?
1: V tomto náročnost úplně netkví. Každoročně se snažíme tam umístit kapely, které zastupujeme, vzít nějaké kapely, i které nikdy nehráli na Masters, jako vzít nějaké hvězdy, jako jo, který fanoušci opravdu neměli možnost jako tady na Moravě třeba nikdy v životě vidět. Jako, jo. A je to, jakoby ta stavba je každoročně jakoby stejná a vždycky záleží na tom, kdo je mání na tom trhu, kdo jede to turné po Evropě a tím vlastně jako je to alfa omega. Jako, jo. A někdy se ti podaří poskládat ten line-up trochu víc atraktivnější, někdy míň. Samozřejmě ta atraktivnost v tom line-upu pak kopíruje návštěvu. Jo, když je to prostě jakoby super line-up, přijde o něco málo víc lidí, když je to slabší, přijde jako trošku míň lidí. Jo, ten Masters of Rock, to je kulturní záležitost, na to ty lidi prostě chodí, chtějí tam být a tak dále, ale furt cítíme, když uděláš tak, jak je letošní ročník, opravdu atraktivní ten line-up, takže to vidíš na těch vstupenkách.
0: Jseš spokojený s tím letošním jako ročníkem?
1: Určitě, určitě ano.
0: Co je podstatná věc toho letošního ročníku, protože v podstatě si takzvaně jako, řekněme, rozhodil biologické hodiny řadě rockerů tím, že jsi to posunul o týden.
1: Hele, to
0: na to byli úplně, lidi zvyklí celkem. Dívej
1: se, ono to úplně tak jako není. Jo. Ono v té historii už v těchto termínech mnohokrát Masters of Rock byl.
0: Dobře, tak až tak hluboko nejdu.
1: Jo,
0: dobře.
1: A prostě osciluje to v tady těchto dvou týdnech a se ty dny ještě dokonce mění, že se posouvají, jako, takže jako není, je to, není to nic jako zcela výjimečného. Jako.
0: OK, dobře. Nechme teďka to, co jsme říkali a pojďme se teda podívat na to, co nám Jirka Daron nachystal pro letošní rok. Headlineři. Zmiňme headlinery pro jednotlivé dny.
1: Tak největší hvězdou, jako podle mého, jako, když to není hvězda jako osobně, jako jeden muzikant, jako je ta druhá hvězda, jako, ale je to, že vlastně skupina Halloween, která se dala dohromady, má tři zpěváky. Ten Pumpkins United, jo, co před lety zaznamenala, když vlastně přizvala opět do kapely Kai Hansena a Andy Derise a najednou tam jsou tři zpěváci a je to velká mnohočlenná kapela, tak to byl strašný zlom. To byl strašný zlom, jako já jsem tak trošičku pyšný na to, že vlastně taková malá náhrávčička k tomu zlomu vlastně začala na Masters of Rock, když bylo vlastně to památné vystoupení Halloween a Gamma Ray a ten Kai už přišel jako za těma klukama z Halloween a hráli s nima jako a strašně si to užívali. Pak jeli světové turné. Už to začalo tehdy tak jakoby lámat jako i díky tomuto prostě této zkušenosti z Masters of Rock jako. A v momentě, kdy to opravdu se ve světě ukázalo, že chlapci jsou všichni dohromady, tak prostě to vyletělo, víš co, to je prostě z 5000ový haly, které jsme dělali v té staré sestavě do vyprodaný 16000ové O2 arény jako v nové sestavě. Jo. To znamená, to jako probudilo ten divácký zájem a navíc oni furt skládají skvělý desky.
0: Jakoby, myslíš, že to je, že se projekt Pumpkins United, kdy vlastně přišli Kiska Hansen jako hosté, řekněme, stal regulérní zpátky kapelou, že to je jako věk, vyříkáme si to, já nevím, teď to řeknu na tvého prachy a jo, čím myslíš, že to
1: ale
0: je?
1: Tady podle mě prachy nehrajou jakoby roli.
0: Já si
1: jako,
0: myslím, že ne.
1: Ten Kai měl úspěšný projekt Gamma Ray, jako velice dobře se mu dařilo, jako to prostě není o penězích. Já si myslím, jakože víš, jakože někdy si něco uděláš, jako často odvané, ty na to zapomeneš, nebo už to tak jako nebolí něco a prostě ta chemie vždycky mezi nima byla, jo, a ta chemie i teď, jako a to je vidět, prostě oni se podílejí všichni na tvorbě těch desek od nejmladších členů až po ty nejstarší, jako a prostě každý tam má svoji část, jako na té desce, chemie je to úžasná a ty desky Halloween, každá nová deska Halloween, jako je pro mě, jako je prostě úplně super věc. Mají našláplo furt být více a více jako populární, což je strašně, strašně jakoby zajímavý efekt a navíc, jako na Master of Rock, oni mají výroční show ke 40 letům kapely, jo, což je prostě úžasná věc a velká oslava na festivalu, který mají rádi a který prostě je s nima spojený tady v České republice, jako no.

0: Další headliner jako je jako persona sama o sobě, je to Marilyn Manson a já jsem rád, jako že po loňském bouřilákovi Tylovi Lindemanovi máme další takovou to hvězdu z tohoto ranku. No a já si myslím, že takových těch jako personalit, jako to je persona, že Marilyn Manson, to je prostě
1: kultovní, pro mě strašně kultovní, zajímavé jméno, kultovní, já bych ho nečekal.
0: Ale,
1: to se povedlo to právě tou zhodou okolností, anebo si vyloženě potom méně třeba být několik let šel?
0: Ano, prostě po Judas Priest jsem šel několik let, po Bruceovi Dickinsovi a tak dále. A tady ne, tady byla prostě zhoda takových nějakých náhod, jako jo, a prostě nějaký spolupráce jakoby s kamarádama z Live Nation, jako který nám k tomuto pomohli, jako jo. Takže jako jsem rád, že ten Marilyn Manson poprvé dojede jako taky do Vizovic, jo. A není to jednoduchá jakoby osoba, jako jo, ale nesmírně ceněná, nesmírně atraktivní. A když říkám, že není asi jako jednoduchá osoba, tak to jenom tak, že my jsme chtěli omyl koncert dlouhou dobu vyprodaný v pražské hale Fortuna, bylo to na konci loňského roku, prostě úplně sold out, velká hokejová hala. Jo, a teďka já samozřejmě jsem chtěl tam nazbírat nějaké věci pro propagaci toho našeho festivalového vystoupení, jo, tak jsem za klukama z Live Nation dojel, jo, tak jsme zkusili nějaké věci, jako které se nepodařilo, jestli by natočil nějakou pozvánku, jestli něco, jako tak nic neproběhlo, tak jsem chtěl aspoň nazbírat fotomateriály a člověče, i to byla velká práce, jako, protože vlastně tam neexistoval v té hale žádný z regulárních novinářů, který by ho mohl fotit. Aha. Takže tam byly dva fotografové. Jeden fotil pro Live Nation, druhý jsem byl já jakože pro Masters of Rock. Takže jsme byli dva, kteří mohli fotit jednu písničku, kde foukala neustále na něho mlha.
1: Ano.
0: Ale i tak jsem si pak s tím pohrál, jako vytáhl jsem to a jakože se to jako podařilo, že ty fotky fakt jako byly asi pak i pěkný, ale určitě byli úspěšní pro diváky. Když jsme udělali oznamku na Facebooku Masters of Rock, že přijede Marilyn Manson, tak to bylo velké šíření, velký dosah a četlo to 150 tisíc lidí. Když jsme tam dali fotky, které vlastně nikdo neměl z toho koncertu, tak to bylo takové šíření, že to bylo přes 200 tisíc. Takže tam jenom vidět, jakože jako není to jednoduchý ho ani fotit, ani k tomu se prakticky jakoby velice těžce
1: možná jakoby dostáváš. Možná proto to máte ohlas, že ti lidi prostě pak zareagují na každou fotku, jakože prostě no, tam může být zajímavé.
0: Jako jsem moc rád za toho Marilyna Mansona, že představíme něco prostě pro fanouška Masters of Rock neotřelého, nového. Jo, samozřejmě ty desky jsou skvělý, já mám jak tu poslední, jako aktuální desku, jako tak je prostě nějaký jakoby starší a jako je to dobrý a tak je to jako víš co, je to strašně zvláštní i člověk, jako neznám osobně, jako on tak jasně. S tou, co si přečteš a že on, to, je to, zní to neuvěřitelně, on, který má ty obrácení kříže na pódiu jako hlavní dekoraci, jako, tak vlastně on pochází z velmi silně křesťanské rodiny, která to tak přeháněla, že vlastně mu to celý zprotivila a znechutila, jako, a on prostě se obrátil proti tomu a proti takovéto výchově, jako tím, co je, a spojil si jméno jako z nejobdivovanější herečkou Spojených států, jako Marilyn Monroe, s nejnáviděnějším člověkem, jako sériovým vrahem, masovým vrahem, a z toho si udělal svoje jméno Marilyn Manson. Jako. Takže prostě už jenom prostě tady tohleto, jakože je to určitě kontroverzní, ale skvělý muzikant.
1: Jsem zvědavý.
0: Já na tom, že jak jsem byl fotit ten koncert v té Praze, jako bylo to úžasný, jako výborný koncert, jako fanoušci Master Rock zažijou něco neotřelého, to jim garantuju.

0: Když jsou 4 dny, máme celkem 5 headlinerů, takhle to prezentujeme, protože takhle to u nějak jako je z hlediska těch velikostí a významu kapel. Já bych dál zmínil Arch Enemy. Zmínil bych to proto, že jako bude to takové premiérové vystoupení s novou zpěvačkou. Jako, jo. A my, když vlastně si třeba jako zajistíme nějakou titulku, třeba v hudební časopisu Spark, k propagaci Masters of Rock, jako, tak jsme zvažovali, že bychom to udělali s Marilyn Mansonem, ale víme, že asi bychom nedostali rozhodnutí. Hovor, jako, bychom museli nějak jakoby, dát dohromady jinak, jako, ale když nastala ta situace s Arch Enemy, tak říkáme ne, musíme přinést rozhovor s Arch Enemy a zeptat se Michaela, kapelníka, jo, a zeptat se nové zpěvačky na jejich pocity, jak to bude fungovat, jaká je tam chemie, jako, jaké to je. A vlastně je to taková, jakoby, víš co, pro toho metalovou fanouška a fanouška Arch Enemy je to premiéra, jako. Jo, to je obrovská premiéra, kde uvidí novou holku za mikrofonem a prostě jsou velké očekávání a já si myslím, že
1: bude se srovnávat,
0: bude se srovnávat, jako je to velká atraktivita, ta holka samozřejmě vypadá skvěle, jako vypadají skvěle ty zpěvačky, že jo, prostě minulá i současná, jako jo, jsou tu dračice, mladý holky, jako jo, tak jako věřím tomu a ta jako ty Arch Enemy stojí na hudbě toho Michaela, jako jo, že prostě to jako tak jako je. A když se změnila Angela, prostě nechce skákat na tom pódiu, že chce být management kapely, tak ona je ta, co řídí ten chod a život Arch Enemy. A ona je nesmírně chytrá, jo. A já si myslím, že víš, jako ta chytrost se projevila i v tom, že si řekla, tak já bych ještě dál mohla, proč by nemohla dál zpívat, jako v jejím věku prostě zpívají jako Slendoro Peš, jako no, všichni jako zpívají dál, jako. A ona si řekla, ne, prostě už nastal čas ten dát mladou krev, jako, a našla si mladou krev, a teď si zase našla mladou krev, to znamená, to má všechno podpis té Angely, a tím, že to má její podpis, jako, tak já věřím tomu, jako, že to bude skvělý. Další jméno jsou In Flames.
1: Na to se hodně lidí těší, to jsem tak zaslechl už teď ty ohlasy, že na to jsou všichni zvědaví.
0: Jo, jako já teda jako v té 22 leté historii myslím, že to je první vystoupení In Flames.
1: Poprvé In Flames.
0: No, že jsme myslím In Flames ještě na Masters of Rock neměli, že tam ještě nehráli, jako, no, že to bude prostě taky taková jakoby premiéra, stejně jako bude premiéra další kapely, jako toho posledního headlinera, kapely Slow to the Prevail, jo, což je kapela jakoby hrající prostě zase jiný styl, jako metalu moderního, pro mladý lidi, jako jo, takový hardcore, jako a takhle, takže to prostě jako zase něco jinýho neotřelýho, to znamená těch neotřelých prvků, jenom mezi těma headlinerama, jako je prostě celkem dost, jako a co kapela, to je úplně jiný hudební styl, jako Halloween, to jsou prostě klasičtí speed metalisté a prostě jednička z tohoto žánru, jako jo, Marilyn Manson má svůj vlastní styl, jako Arch Enemy, jako taky. Prostě taky, jo, Slaughter taky a In Flames taky mají svůj vlastní styl, takže prostě tak každý ten headliner má prostě, je to strašně barevný, ta dramaturgie.
1: My jsme probrali 5 jmén, ale i ty další jména, podle mě, nebo pro mě, skutečně stojí za to. Ta moje první otázka na ty další jména, budou The Rasmus?
0: Hele, to jsi strašně vtipné, jako já děkuju.
1: Ptali se kluci kameramani, protože mají strašně rádi gitaristku a už se to odmítalo, jakože rušilo.
0: Víš, co to není takové veledílo, jak jsem čekal na Bruce Dickinsona, jako fakt dekády let, jako že to prostě možná, nevím, 15 let jsem tam psal, jako a nejel furt turné solové a neměl disku, jako ale tady to bylo taky taková, tak tříletá práce, kde vlastně se to potvrdilo, jo, a než se to oznámilo, tak se to zrušilo. Pak se to dokonce potvrdilo i oznámilo a stejně se to zrušilo. A teďka je to na potřetí, ale víš co, prostě ty kapely to tak nikdy mají, oni si myslí, že vydají desku, pak ji nevydají a když ji nevydají, tak vlastně jako řeknou, že nikam nejedou, jo, a takhle se to posouvá, jako jo, a je to zcela běžný, já to znám, teďka to řeším na 2027 s jednou jako naší kapelou, tak taky měli jsme domluvený, jakože by hráli na Metal Festu, což je začátek června.
1: Ano.
0: jo, ale on se nestihne deska, on nevíde později, nemohl bys ten rock castl, jako nebo Masters of Rock. Jo, takže prostě jakoby ty jako s tím šibujou, ale je pravda, že zatímco někdo s tím šibuje o měsíce, tak Rasmus šiboval o roky.
1: O roky, jo, jasně, takže... jasně, rozumím. Další jména a v souvislosti s tím, to, co se vlastně pravidelně děje na Masters of Rock ve Vizovicích, jsou výroční show. Takže v letošním roce jedna z těch, které mě okamžitě zaujaly, Walls to the Walls, 40 let
0: jasné.
1: A Udo Dirkschneider.
0: Jasné, je to jako famózní dědula, oblíbenec, miláček českého publika, jako on je skvělý, jako,
1: jo.
0: Ale mít v jeho věku hlas v takový kondici, jak má on, a být v takový pohodář, jak je on, jako, to je radost, jako ho viděli v tom zákulisí, jako výborný.
1: Já si myslím, že on si musí užívat
0: volec,
1: tady toho
0: hodnosti. Je to výborný volec, jako jo, prostě, jako je fakt jakoby skvělý, jako užívá si ty koncerty, jako má to rád, jako, a spolu s ním, jako je další bývalý člen Accept, jako, že jo, jako jo, takže vlastně, jako, to Boston budou slavit dva lidé, kteří to zažili.
1: To, a to se tam odehraje celé ta deska?
0: Jo, oni dají celou desku plus další písničky.
1: Jasně.
0: A vlastně Udo Dirkschneider společně s Petrem Balézem vlastně jsou členi, kteří vlastně na této desce, jako původní desce Accept, jako jo, účinkovali.

0: velmi často to mají pojmuto lidi jako celotýdenní dovolenou, což znamená, vyrazí už prostě o víkendu nebo v pondělí. Oficiálně se otvírá areál kdy?
1: Tak areál se otvírá vždycky ve 12 hodin ve čtvrtek.
0: Takže... A udělám hudební odbočku letos po dvou letech znovu Floret?
1: Po dvou letech, jasné, naši standardně. Kamarádi...
0: Tak,
1: musí být.
0: Musí být, tak ti to celé odstartují ve 12, že jo. Takže ve 12 nebo v poledne se teda otevře, nebo v hodinku předtím, a jede se standardně do půlnoci.
1: Ne, tam se jede vždycky do dvou
0: myslím,
1: hodin.
0: Myslím, na neděle půlnoci, promiň.
1: Tak ano. První tři dny se jedou do dvou do rána.
0: Jasně.
1: Až nedělní půlnoc jako je opravdu v finále.
0: Jo.
1: A s posledním tónem Marilyna Mansona skončí tenhle ten ročník.
0: Udělejme malé zhrnutí, což znamená? Den, od kdy do kdy a na koho se můžeme těšit.
1: Tak od 16. do 19. července v areálu Rikerky Rudolf Jelínek, 22. ročník festivalu Masters of Rock s velkýma oslavama Halloween, 40 let na scéně, poprvé ve vizujících Marilyn Manson,
0: ano.
1: A i In Flames, dále Arch Enemy s novou zpěvačkou,
0: ano.
1: A poprvé v Lizovicích taky nový objev Slototu Prevail.
0: Úplně na závěr, bando, jsme se rozhodli, nebo Jirka Daron se uvolil, že nám věnuje vstupy, nebo vám tedy, že věnuje vstupy, což znamená, dáme třem výhercům po dvou vstupenkách. A na tobě je teď, abys si řekl soutěžní otázku.
1: Tak kdo se bude loučit se svou kariérou na Masters of Rock?
0: Tak jste slyšeli, která show, které kapely, nebo kdo se bude loučit, to je podstatné, takže chceme jméno, na Masters of Rock 2026. Pište do komentářů na facebookový profil a tři z vás dostanou po dvou stupenkách. Jirko, děkuji moc za pokec.
1: Taky díky.
0: Ať se i tento rok vydaří. A přátelé, všichni se společně vidíme na Masters of Rock 2026 ve Vizovicích. Mým hostem byl Jirka Daron. Mějte se.
1: Ahoj.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa...

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

Tohle byly Inexis na rádiu Čas rovno a protože 6. hodina již na dohled, zdraví vás bando ze studia opět Ivo Raška. No a tento týden

0: Ty ostrý budíček dáme v akustické solo verzi, neboť můj kolega Tomáš si dovolil dovolenkovat. No a tak já vám v tuto chvíli přeji pohodové červencové ráno. No a během něj se na vás bude z repráčků linout další porce nefalšované kytarové muziky. Už za pár minut se můžete těšit třeba na Metalliku. Nebudete ochuzeni ani o skupinu Merlion. A přidají se také například Pearl of Mud. S touhle muzikou můžete tedy na pravých rokových vlnách počítat, taky ale mrkneme třeba na to, kam nás dneska zaveze letní roková jízda. Ovšem, než to spustíme na pole otáčky, budou tady zprávy s Kristýnkou Kubánkovou.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Bořetice na Břeclavsku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Krásné úterní ráno vám u zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Pro 10 000 dětí z celého Česka oficiálně odstartovala doba letních táborů. Zatímco některé raději klasiku se špekáčky a spaním pod stanem, jiné dávají přednost moderním příměstským táborům. O ty navíc každoročně roste zájem.
4: Morava aktuálně.
6: V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
8: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
6: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká zásadní přestavba. Mělo by zde přibýt zeleně a prostoru pro pěší. Ubude naopak parkovacích míst. Náměstí nově nebude průjezdné. Motoristé se na něj dostanou jen z ulice Poštovní. Nezvyklý boj s časem vyhrála ve Wimbledonu americká tenistka Gauffová a poprvé se tak dostala do čtvrtfinále. A to pouhé 2 minuty před možným přerušením. Na nejslavnějším turnaji totiž platí pravidlo, že po 23. hodině už se nesmí pokračovat. 22letá tenistka stihla bitvu s Benčicovou ukončit těsně před limitem. Tolik aktuální zprávy.

0: tu Lepecku asi netřeba představovat, ale přeci jen pro jistotu, pokud by někdo z posluchačů Rádia Čos roku přiletěl na planetu Zemi ze vzdálených galaxií až dnes, připomínám, že se jednalo o Metallicu a jejich song Sad But True. Tu mimochodem napsal James Hetfield poté, co dokoukal na film Magická hlubina z roku 1988 a patří mezi oblíbené nejen pro něj a kapelu, ale i mezi fanoušky. Není proto divu, že ji Metallica zařazuje pravidelně na své koncertní setlisty. Před námi už je načehraná další muzika, ale ještě předtím předám na chvíli slovo Milanovi Gelnarovi. Náš dvorní astrolog pro vás i na dnešek totiž připravil horoskop, tak si pojďme společně poslechnout, co nás podle hvězd čeká a nemine.
1: Úterý bude dnem, kdy vesmír bude přitvrzovat v profesních i osobních výzvách na straně jedné, ale také se budou objevovat naše touhy po dobrodružství na straně druhé. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou chtít začít znova a od podlahy. Lví projekty poběží hladce a budou dělat lvům radost a střelci s chutí budou překonávat každou překážku. Býci mohou čelit nečekaným milostným svodům. Pany se budou držet osvědčeného pragmatismu a kozorozy se mohou zamýšlet nad příčinami svého vyčerpání. Blíženci budou úspěšně realizovat své nápady. Váhy si mohou nevědomky stát sami sobě v cestě a vodnáři by raději měli vyčkat se svými nápady. Radci mohou narážet na profesní omezení. Štíři by si měli dávat pozor na milostné svody v rámci své kariéry a ryby by měly slavit úspěchy v tvořivých aktivitách. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Váš rok!
1: Dneska by měli zpozornět zejména ti z vás, kteří kašlou na celý náš systém, politiku, jdou pěkně proti proudu, protože v rámci letní rokové jízdy vás vezmeme na pořádnou punkovou metelici. Už po třetí se totiž letos bude na Hlučínské škerkovně konat Staré pušky fest, což je akce, která si velmi rychle našla místo na mapě hudebních open airů. A není divu, protože si tam dává dostaveníčko to pravé undergroundové podhoubí. Třetí ročník bude opět dvoudenní a bude se konat 10. a 11. července. Pro ty z vás, kteří jsou hodně punk nebo v létě nevěnují pozornost času, tak to je už tento víkend. Takže proto si už začněte pomalinku špinit vaše džísky, potrhejte si kárované kalhoty, do uší si zapíchněte ze chrájsku a notupírujte si číro, protože tohle to bude opravdu mazec. No a kdo by se chtěl na Staré pušky fest, na Hlučínskou škerkovnu propašovat, tak nějak řekněme zadáčo, aby mu třeba zbylo více chechtáků na pivo, tak stačí dávat pozor a zachytit dnešní znění výherní věty. Jako každý jiný den, také dnes potřebujete znát čtyři slova, která dokupy dávají jednoduchou větu. No a já vám to první slůvko prozradím už za okamžik. Nejprve tady je muzika v podání Exideden.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Dvakrát vlezenka na Staré pušky Fest, to je to, oč tu při úterý běží. Kdo by chtěl tenhle ten víkend zažít nefalšovaný punkový mejdan s kapelami jako The Fialky, Houba, VVUčka, Švindl, Dryák, samozřejmě Staré pušky a hromadu dalších, stačí zajít na hlučínskou škerkovnu. No a pokud tam chcete zadáčo, tak si zapamatujte, nebo někam napište slovo roková, protože právě tohle přídavné jméno rodu ženského je prvním slůvkem dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Takže pro jistotu a pro pána v poslední řadě opakují roková. No a kam se to dále bude ubírat, tak to se dozvíte zase v dalším průběhu dnešního vysílání. Teď už muzika v podání Padlo v mat.
1: Letní

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 se

0: Pět minut po půl sedmé dohráli na show z roku Stone Temple Pilots a další položkou na našem playlistu bude song, který zároveň poslouží jakožto hudební blahopřání k narozeninám. Už 37 letokruhů má na svém kontě náš skalní posluchač Moták a při této příležitosti mu všechno nejlepší přejí rodiče a vůbec celá jejich rozvětvená rodina. Od nás, Jirko, také všechno nejlepší. Asi je zbytečné říkat, aby z to, jak se patří, oslavil, protože to ty umíš asi velmi dobře. Tak tady máš od nás muziku a ještě jednou alles Gute.
1: Posloucháte Ostrý bu-

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Světový šampionát pokračuje i nadále kupředu a včera večer a v noci se hrály další zápasy. Vzhledem k tomu, že atraktivní utkání mezi Portugalskem a Španělskem začínal už v 9 večer, tak jsem se mohl koukat i já konečně. No a řekl bych, že se jednalo o pohledný fotbal, ve kterém měli více z hry asi Španělé. Góly ovšem nepadaly na žádné straně a rozhodlo se až úplně v samotném závěru, kdy tohleto pyrenejské derby v nastavení rozhodl střídající Mikael Merino. Portugalci tak prohráli 0-1 a jejich čekání na historický první titul z fotbalového mistrovství světa se pěkně protahuje a pokračuje. No a zatímco ve Španělsku slaví, tak portugalská média nešetří kritikou, a to nejen na hvězdného Cristiana Ronalda, ale už se pustili i do jejich kouče Roberta Martinéze. Španělé se tak mohou už pomalinko chystat na čtvrtfinále, ve kterém se potkají s Belgií. Ta o svém postupu rozhodla o pár hodin později, když z turnaje vyřadila i třetího z pořádajících, čili celek Spojených států. Američanům se zápas opravdu nepovedl a zaslouženě dostali nakládačku 4-1. Naopak v týmu Belgie se velmi dobře předvedl Charles de Ketelaar, jenž si připsal 2 trefy a vlastně měl prsty i ve třetí brance, ke které ovšem zásadně napomohl i brankář u Spojených států Matt Fries. Takže se nám ty čtvrtfinálové dvojičky pěkně seřazují. Dnes se rozhodne o dalších postupujících, když na sebe narazí Argentina s Egyptem a později Švýcarsko s Kolumbií. Toliko tady k fotbalu, teď už na Čas roku míříme zpátky za muzikou.

Posloucháte rádio Chillzrock, na kterém právě doznívá uskupení Revolution Renaissance, ve které se o vokál stará vlastně zeď Karla Gotta a producent power metalové skupiny Stratovarius, Timo Tolky. A jak tak koukám na časomíru, více muziky do téhleté hodiny nevměstnám, už za pár minut bude totiž 7, takže Kristýnka vám nejprve naservíruje čerstvý přehled zpráv a hned poté se opět opřeme do muziky. Nachystána už je třeba formace Portless. Everybody. Připomeneme si také okolnosti posledního koncertu Led Zeppelin, protože od této události uplynulo právě dnes 46 let. K tomu zazní také Manowar. A mám zde i hudební záležitost z produkce kapely Wasp.

0: přeji vám všem a přepojuji do zpravodajské redakce, kde už je připravena Kiki Kubánková.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na dálnici D1, tady je totiž uzavřen Klimkovický tunel ve směru na Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock.
3: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Zájem o soláry roste, stávající rozvody tak už na mnoha místech nestačí a řada zájemců se tedy nemůže do sítě připojit. Distributoři proto chtějí v následujících letech do rozvodných sítí investovat desítky miliard korun.
6: Morava aktuálně.
3: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Řekl nám to ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
7: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku. Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky HE2. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm. Tereza Kniblová se stala mistryní světa do 23 let v kajak krosu. V olympijské disciplíně navázala na bronz juniorského šampionátu v roce 2021. Naprostým českým triumfem pak skončil závod juniorek, ve kterém se na stupní vítězek za zlatou Markétou Štěpánkovou seřadili Valentína Kočířová a Lucie Vaculová. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak s touhle skladbou nazvanou Holy Smoke z produkce americké skupiny Iron Maiden, americké britské skupiny Iron Maiden, jsme se alespoň na 3 minutky a 44 vteřin mohli vrátit do roku 1990, kdy tahle pecka vyšla na desce No Prayer for the Dying. No a u historických událostí ještě chvíli zůstanu, protože se podíváme společně na to, co se 7. července událo před léty. A začnu v roce 1980, to odehráli totiž svůj poslední koncert v historii Led Zeppelin. Stalo se tak v západním Berlíně na konci jejich evropského turné. Přitom tahle ta šňůra po Evropě byla brána jako jakési zahřívací kolo před velkým podzimním turné po Severní Americe. Jenomže následně přišel náhlý konec. Pouhé 2 měsíce po berlínském koncertu totiž bohužel tragicky zemřel bubeník John Bonham. A zatímco jiné kapely by na bubenickou stoličku posadili zřejmě někoho jiného a jeli dál, Led Zeppelin tehdy vydali prohlášení, že bez Bonza už jako Led Zeppelin nemohou a taky nebudou existovat. Už jen doplním, že úplně poslední skladbou zahranou naživo byla Whole Lotta Love. A ještě se vrátím do roku 1969. Právě tehdy George Harrison, Paul McCartney a Ringo Starr nahráli novou píseň Here Comes the Sun. Ovšem nahrávání se nezúčastnil další brouk, kterým byl John Lennon, protože ten byl svého času ve Skotsku v nemocnici, kde se zotavoval po dopravní nehodě. Mimochodem, mám tady i souvislosti, protože k té nehodě došlo tak, že John, který byl známý jako velmi špatný a řekněme takový nervózní řidič, na jedné úzké silnici spanikařil, když proti němu vjelo v protisměru auto, strhl řízení a sjel s vozem do příkopu. No a po téhle nehodě už Lennon v podstatě nikdy sám auto neřídil a všude se nechával vozit šoférem. Tolik tedy k dnešní rubrice kalendáře a teď už míříme na čas roku zpátky za muzikou. Tady jsou Linkin Park.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou na rádiu Čas Rock.

Tak jak to bývá pravidlem, je potřeba vás pozvat na dnešní večer od 7 na rádiu Čas Rock a taky o hodinu později na televizi Rebel. Další díl Metalmanie, dnešní jméno Kerry King.

0: Začátek července je nejen ve znamení začátku prázdnin, ale také řady sportovních klání. No a my se nyní podíváme na to, jak se včera dařilo českým zástupcům na tenisových dvorcích v Londýně. Pokračuje totiž Wimbledon. No a velmi těžkou bitvu svedla Linda Nosková, která si v osmifinále tohoto prestižního turnaje poradila s Američankou Madison Keysovou. Česká tenistka zvítězila 6-4 a 7-6, čímž vyrovnala své grandslamové maximum a díky tomu si zahraje v All England Clubu o semifinále. Včera pozdě večer na kurty nastoupil i Jiří Lehečka, v osmifinále ho ale čekal velmi nelehký úkol, protože na druhé straně travnatého kurtu stál za sítí Alexander Zverev a český tenista nevstoupil do zápasu úplně nejlépe. Zverev v roli světové trojky totiž ovládl první set 6-4 a druhý 7-5. Pak ale utkání dospělo do vyrovnaného setu 3-3 a to už bylo hodně pozdě a v Londýně nastalo období nočního klidu, proto se tihleti dva borci rozloučili, potřásli si raketami a potkají se znovu dneska odpoledne, aby zápas dohráli. Tak snad bude mít Jirka Lehečka příležitost na comeback a tohleto nepříliš dobře rozehrané utkání zvrátit. No a co se týče dalšího dnešního programu, tak ještě nás čeká kolem 17. hodiny čtvrtfinále, ve kterém se představí Karolína Muchová, přičemž její soupeřkou bude Naomi Osaková.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Pro ty z vás, kteří se vylíhli na světě až v těchto chvílích, tak připomínám, že kalendáře jsou dnes nastaveny na 7. července léta páně 2026. Po předchozích oslavách příchodu slovanské dvojice Cyrila a Metoděje a také připomínky upálení Jana Husa se při úterku mohou pustit do oslav svých menin také všechny bohoslavy.

0: šílená. Pro zajímavost mohu uvést, že význam tohoto ženského jména je obvykle uváděn jako oslavující boha. No a co se týče výskytu Bohuslav, tak ty patří v České republice spíše ke starší generaci. Dnes se novorozeným dívkám dává spíše výjimečně, což z něj na druhou stranu činí poměrně unikátní a řekněme takové neotřelé jméno. Já každopádně za celou naši moderátorskou partičku přeji všem Bohuslavám krásný sváteční den. Užijte si ho se vší parádou a k tomu posílám další várku muziky.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tak tohle byl návrat do 90, ale já vám mohu prozradit, že už za pár minut přihodím 3 nápady na zbrusu novou muziku Made in rok 2026. To znamená muziku, která je venku teprve pár dní. K tomu přidám klasiku od Lennyho Kravitze. Pro fanoušky metalcoreu bych zde měl i formaci Bring Me the Horizon. A letní atmosfér podpoříme na čos roku také společně s AC/DC. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a pohodové letní ráno přeje Ivo Raška a taky vlastně Kristýnka Kubánková, která se hlásí o slovo. Je před námi dopravní servis a také čerstvé zprávy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Už nastartujete?
3: Je nastartováno.
2: Já nic neslyším.
3: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 kilometrů. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
2: Aha.
3: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
2: A není to moc drahý.
3: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
2: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na dálnici D1, tady je totiž uzavřen Klimkovický tunel ve směru na Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
4: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna

0: Banková. V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. Jedná se o jedovaté pavouky, invazivní sršně a také drobný hmyz. Jejich bodnutí nebo kousnutí může vyvolat i velmi silné alergické reakce. Člověku se tak může velmi znepříjemnit život.
1: Morava aktuálně.
0: V Kopřivnici se bude opravovat lávka přes Kopřivničku. Ta spojuje ulice Francouzskou a Dolní. Práce začnou 14. července a lávka tak bude zhruba na 40 dní uzavřena. Lidé budou muset chodit přes nejbližší mosty. V Rošnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, jak nám řekla mluvčí radnice Adéla Kousalová.
2: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
0: Až do října platí také to, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovenskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bardoně v základní skupině H na posledním 4. místě. Při bilanci 3 výher a 3 porážek všech 4 celku měli nejhorší celkové skóre. Tolik aktuální zprávy.

Léto se nám krásně rozjelo, přes všechny ty pařáky, ale i bouřky, deště, hromy a blesky jsou prázdniny. No a to znamená, že se řada z vás, posluchačů Rádia Čas roku, třeba chystá vyrazit na dovolenou. A ať už se vydáte letos kamkoliv, vždycky je dobré mít u sebe čerstvou muziku. Já pro vás v tuto chvíli mám 3 tipy, které si můžete poslechnout a zbalit třeba na cesty. Pojďme na ten první. Po neuvěřitelných 13 letech od poslední desky s autorským materiálem se ohlásili němečtí melodici Masterplan. Tahle ta parta v čele s kytaristou Rolandem Grepouem vydali z brusu nové řadové album s výstižným názvem Metamorphosis. Tahle ta deska obsahuje 9 úplně nových skladeb, přičemž některé z nich údajně nosil Grepou v hlavě celé roky a až teprve teď uznal, že dozrál čas, aby jim vdechl život. Tady je malá ukázka.

se svou pátou řadovkou přišli newyorský Pretty Reckless. Když jejich zpěvačka Taylor Momsen ve 14 letech hodila za hlavu poměrně slušně rozjetou hereckou kariéru, aby se naplno oddala muzice, asi ještě netušila, jak správné to tehdy bylo rozhodnutí. Nad jejich novinkou s názvem Dear God totiž chrochtají blahem nejen fanoušci, ale i přísní hudební kritikové. Pro ty z vás, kteří Pretty Reckless nechytli na letošním ročníku Rock for People, mám dobrou zprávu. Kapela totiž zavítá 16. listopadu zpátky do České republiky, konkrétně do pražského Fóra Karlín.

jakožto třetí a proto pro tuto chvíli poslední tipán na čerstvý hudební vítr, tady mám novinku od britské formace Muse. Na tenhle materiál čekalo s napětím hodně fanoušků a konečně se s touto desátou studiovkou mohou pěkně doma pomazlit. Deska nese název The Wow Signal a odkazuje na záhadný rádiový signál zachycený v roce 1977. Ne, nadarmo bývá tahleta věc zařazována do množiny nejočekávanějších nahrávek letošního roku. Muse se s tím nepářou, míchají na ní úplně všechno. Od glam roku přes elektroniku, progresivní metal, disco i orchestrální hudbu.

Za mě ano, já bych se tomu rozhodně nebránil. Nebráním se ale ani další muzice, kterou tady pro vás na rádiu Čas Rock chystám. Těšit se můžete na Kysáky, ale ještě před nimi zazní Bring Me The Horizon.

Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Máme přesně 18 minut 30 vteřin po 8. raní. Svátek dneska slaví všechny bohunky, kterým jsem už ostatně jednou dneska přál. Pokud nejste bohunka a přesto toužíte potom, aby dnešní úterý bylo něčím extra, tak zde mám pár svátků navíc. Na začátek bych zde měl něco pro všechny mlsné jazyčky, je totiž Světový den čokolády. Podle průzkumu je tou nejoblíbenější čokoládou čokoláda mléčná, ale představte si, že existuje i čoko s příchutí sýru a cibule, nebo se prodává slaninová čokoláda a na takové Kubě vymysleli dokonce čokoládu s tabákem. Dalším svátkem se ale můžeme pomyslně přesunout do Itálie, protože svátek mají i makarony.

0: tip pro někoho na oběd. Pro všechny sluníčkáře a hippíky tady máme Mezinárodní den míru a lásky.
1: Rimre, ty nevíš, co je láska?
2: Jistě, že vím, co je láska. Mechanismus, jenž vynalezli bankéři, aby nás donutili přečerpat účet.
0: No a jako poslední zde mám den říkání pravdy. No a schválně si to zkuste a celých 24 hodin mluvte jenom a jenom pravdu.
3: Zrada, zrada, lži jsou pravda.
0: A ať už při úterku najdete jakoukoliv záminku k oslavě, tak vám přeji, ať vám určitě vyjde. Užijte si dnešní den a já vám k tomu budu posílat další muziku.
4: Posloucháte Ostrý budík.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čas rok.
1: Každý všední den soutěžíme na Čas roku o vstupenky na různé akce, festivaly a koncerty a ani dnešek není pochopitelně výjimkou. A já zde mám skvělou zprávu pro všechny, kterým v krevním řečišti koluje punková krev, protože zde máme dvě vstupenky na festival Staré pušky. Ten se koná již tento pátek a sobotu na Hlučínské Škěrkovně a vystoupí na něm kapely jako Volant, VVUčka, The Fialky, Bratislavské Děvčata, Jednota Kolín. Nesmí chybět pochopitelně samotné Staré pušky a řada dalších. Vaším úkolem je jako vždy poskládat celou výherní větu, kterou vám od rána až do odpoledne postupně odkrýváme, pěkně slovíčko po slovíčku, no a v odpoledním driveu pak dojde k soutěži samotné. Kdo bude znát správné znění výherní věty na daný den, obdrží od nás zmiňované vstupenky. Dneska jsou tedy ve hře dva volňásky na třetí ročník Staré pušky festivalu. To první, úvodní slovo, už jsem vám prozradil a tak mohu přidat i to druhé. Nejprve si ale dáme song v podání Grety Van Fleet.

0: Čas rok.
1: Tak jaké je pak co by a aby a proč chodit kolem horké kaše, když už víte, že dneska jsou ve hře vstupenky na Staré pušky Fest. To, co ovšem ještě nevíte, je znění dnešní výherní věty, díky které můžete vyhrát dva lupeny na tuhletu parádní akci. První slovíčko už dneska v Ostrém budíčku zaznělo a já zde mám před sebou i druhé do party a je jím slovo duše, aneb slovo, které označuje nehmotnou esenci, která přebývá dočasně v těle člověka. Případně také nezbytnou součástí každého jízdního kola by měla být takováto duše. Duše je tedy druhým slovem dnešní věty. Další pokračování se dozvíte postupně od Hanze a odpoledne od naší vaší rokové vrány Hanky. My už v tuto chvíli ovšem míříme na čas roku za další muzikou.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Mobil? Mega sleva? Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
3: Álíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
4: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: www.horkon.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: statečný výkon. V sobotu 6. července totiž zvládla odehrát 6 koncertů v 6 městech za jeden jediný den. Opravdu úctyhodný výkon. Mimochodem letos slaví tahle ta partička 20 let existence, přičemž tyhle ty oslavy vyvrcholí ve velkém halovém koncertě 14. listopadu, kde se objeví ve velkém sále pražské Lucerny. Tak pokud byste si tuhletu kapelu Civilní obrana chtěli užít pěkně naživo a nahlas oslavit s nimi tyhleto krásné jubileum, máte příležitost. My si dáme na čas roku za okamžik další muziku v podání třeba Duncan Jones. A nebude chybět poslední legionář a také účastník letošního ročníku Holby Rock na grilu Aleš Brychta. Když už jsme u těch jednotlivých jmen, tak přihodím další, protože třetím do party bude Paul Stanley. Té muziky bude na frekvencích rádia čas roku pochopitelně daleko více, ovšem jako první jsou na řadě čerstvé zprávy s Kristýnkou Kubánkovou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok.
4: Krásné úterní dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Česko obývá sezónních pracovníků. Letos je navíc podle mnohých podnikatelů v cestovním ruchu situace kritická. Firmy se o zájemce kvůli vysoké konkurenci i přetahují. Klíčoví jsou pro ně studenti, kteří ale mají dnes o brigádách jinou představu než dříve.
7: Morava aktuálně.
4: Slezská Ostrava má své kariérní centrum. To pomůže lidem postavit se znovu na vlastní nohy. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
8: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
4: Nová poradna tak má lidem usnadnit orientaci v možnostech dalšího profesního směřování. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento Reuse Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí. Teniska Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále.

0: Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: Od muziky si na chviličku odskočíme za cyklistikou a přesuneme se do Francie. Právě tam se totiž rozšlapal 113. ročník cyklistického závodu Tour de France, který letos čítá 21 etap a měří celkem 3333 kilometrů. Něco málo už z toho mají závodníci za sebou, protože stará dáma má za sebou už 3 etapy. Ta včerejší byla první horskou zkouškou a přinesla vítězství Tadeje Pogačara, který ovládl finálové stoupání v Les Anglis.
1: A za Karapazem už vznikla díra, ano, Remco Evenepoel nestíhá a tady Pogačar teď ho vystřelil. Isaac Del Toro dopředu, Jonas Vingegaard se ohlíží a ví, že tomuhle nemůže konkurovat. On prostě nemá tu explozivitu a tady Pogačar si vyjede pro 22. vítězství v kariéře na Tour de France a navíc tam možná bude i nějaký časový rozdíl.
0: Díky tomu se dostal do vedení průběžného celkového pořadí. Jenom 2 sekundy za Tadejem projel cílem jeho věrný souputník Jonas Vingegaard, takže to vypadá, že i letos budeme opět slýchat stará známá jména. Ale nechci předbíhat, jsme teprve na začátku. Dneska v 13:00 vyjdou cyklisté opět na projížďku, pěkně se budou kochat okolní krajinou, která je zavede hlouběji do Pyrenejí. Trasa, tak ta dneska bude bezmála 182 kilometrů dlouhá a povede z Carcassonne do Foix s celkovým převýšením 2700 metrů. Řeknu vám, jako když si vzpomenu, jak jsem o víkendu funěl já, když jsem na kole šlapal převýšení 200 metrů, tak před těmi borci opravdu smekám. My ale šlapeme do pedálu s rockovou muzikou, tady už pro vás mám přichystány v playlistu Rádia Čas roku Valtary a jejich pecku The

0: Dneska je 7. července, což je den, kdy si z hudebního hlediska připomínáme výročí úmrtí jednoho slavného britského hudebníka. Je tomu totiž přesně 20 let, co do rockového nebe odešel spoluzakladatel skupiny Pink Floyd, Syd Barrett. Tenhle ten zpěvák, skladatel a neuvěřitelně kreativní kytarista nahrál s Floydy sice jenom 2 alba, ale rozhodně za sebou u téhleté skupiny zanechal obrovskou stopu. Nicméně všechno komplikovaly zdravotní problémy. Už během natáčení té druhé desky začal totiž vykazovat známky, řekněme, takového nevšedního chování. Co si budeme povídat, svůj podíl na tom neslo i jeho masivní experimentování s halucinogeny. A když pak ke konci svého působení v kapele během koncertů jenom civěl do prázdna, nebo neustále dokola brnkal jeden jediný akord, znamenalo to u Pink Floyd jeho konec. Spoluhráči ho jednoho krásného dne prostě cestou na koncert nevyzvedli a v kapele ho natrvalo nahradil David Gilmour. Syd následně vydal ještě 2 sólovky, které se ale velkého ohlasu nedočkaly, načež se stáhl do ústraní, ve kterém strávil více než 30 let. Propadl zahradničení a taky se dal na malování obrazů, které ale po dokončení často i hned rituálně spálil, takže toho moc po něm nezůstalo. My na něj každopádně můžeme zavzpomínat na čas roku hudebně. Z našeho archivu jsem pro vás vytáhl skladbu Lucifer Sam, pod kterou je Syd Barrett podepsán a kterou Pink Floyd zařadili právě na své debutové album.
1: Radio Čas Rock.

Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: Novinka týdne.
1: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Je 9 hodin 37 minut, no a to znamená, že mé působení za mikrofonem pomalinku dospělo do svého závěru. Za dveřmi už stojí netrpělivě Honza Prokeš, takže já ho pustím na své místo, aby se vám mohl věnovat pěkně až do 15. hodiny. Mimochodem, během té doby určitě zazní i třetí slovo dnešní výherní věty v rámci letní rokové jízdy. Ode mne je to ale vše, mám tady vlastně ještě, abych nezapomněl, jeden vzkaz od Libora, který píše: ahoj, pokud bude prostor, tak bych poprosil zahrát něco od Olympiku. Bude to pro taťku do karvinského špitálu se vzkazem, aby se konečně dal už trošku dokupy. Díky, Libor. Tak my se k přání dobrého zdraví také přidáváme, pochopitelně všichni. Posíláme muziku od Olympiku a já se budu těšit na slyšenou opět zítra v 6 ráno.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Každý den.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Čau ve spolek rockeři, start nového zkráceného pracovního týdne v plné proudu, tak ať se vám v něm všechno podaří, to vám ze srdce přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a pustíme se do toho. Roger Chapman a taky Mike Oldfield přidají se Hádem s Karem. A z domova to bude Titany.

Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana Galnara se dozvíme, co že nás čeká. Co se stalo, tak to ví zase pro změnu Kristýna, která nám to ve zprávách prozradí. A já vám přeju dobré úterní dopoledne.

0: touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte na dálnici D1, konkrétně v Klimkovickém tunelu, ten je ve směru na Brno uzavřen. A opatrní buďte také u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku se rozmnožil nebezpečný hmyz. Jedná se o jedovaté pavouky, invazivní sršně a různý drobný hmyz. Jejich bodnutí nebo kousnutí může vyvolat i velmi silné alergické reakce. Člověku to tak může velmi znepříjemnit život.
5: Morava aktuálně.
2: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Řekl nám to ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
6: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
2: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotova do konce roku. Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky HE2. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm. Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovenskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bardoně v základní skupině H na posledním 4. místě. Při bilanci 3 výher a 3 porážek měli nejhorší celkové skóre. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Don't

0: Michael Schenker Group, ty tady u nás na rádiu Čas Rock, před námi je další borec, které má písmeno M, taky ve svém jménu, ale než se do něho dáme, tak je tady taky další, Milan Gelnár.
1: Úterý bude dnem, kdy vesmír bude přitvrzovat v profesních i osobních výzvách na straně jedné, ale také se budou objevovat naše touhy po dobrodružství na straně druhé. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou chtít začít znova a od podlahy. Lví projekty poběží hladce a budou dělat lvům radost a střelci s chutí budou překonávat každou překážku. Býci mohou čelit nečekaným milostným svodům. Pany se budou držet osvědčeného pragmatismu a kozorozi se mohou zamýšlet nad příčinami svého vyčerpání. Blíženci budou úspěšně realizovat své nápady. Váhy si mohou nevědomky stát sami sobě v cestě a vodnáři by raději měli bičkat se svými nápady. Radci mohou narážet na profesní omezení. Štíři by si měli dávat pozor na milostné svody v rámci své kariéry a ryby by měly slavit úspěchy v tvořivých aktivitách. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Čas Rock.
1: Ano, přesně tak, letní roková jízda rádia Čas Rock pokračuje dál a v ní se tento týden hraje o vstupenky na takové akce, jako je megakoncert našeho bráchy rádia Čas, na kterém zahrají Europe, k tomu Rock in Olomouc, Magma Fest a nebo festival starých pušek, o kterém to je v tom dnešním dni. Ten se na Hlučínské Štěrkovně bude konat už tento víkend a nabídne dva dny muziky, o kterou se tam bude starat celá řada skvělých kapel, včere v čele s tou, která má úplně stejný název jako tato pařba. V předprodeji stojí jedna stupenka něco málo přes litr, to znamená, že můžete mít doma docela slušnou částku, protože se hraje o dva kousky. Ty vám můžou říkat pane nebo samozřejmě paní, za předpokladu, že dáte dohromady výherní větu, ze které už jsou venku první dvě slova. Ty vám co nevidět zopakuji a taky přidám další, abyste si to mohli pomalu, ale jistě skládat dohromady. Tak hodně štěstí a to za doprovodu kapely Harem s Karem, která dostane prostor za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, máme 3 minutky po 10:30, no a tak si můžeme zahrát podle vás 725-33-1155.
1: Pravé léto s pravou rokovou muzikou na Rádiu Čas Rok.

0: Tak my si ten na Rádiu Čas Rok zahrajeme pěkně česky, protože mám na drátě Motáka, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, Hanzi, čau, rokeři.
0: Tak, čau, jaký byl prodloužený víkend?
1: No, úžasný, perfektní. Jak jsme si volali, tak pivovaru Radegast, no, pecka. Hnedka se tak ti vrátí.
0: Tak se tam zaměstnej, já máš klid.
1: No, já to říkám, no.
0: Pajku odlož od pasu a běž čipovat pivo. Nebo plnit sudy. No. Takže jo, spokojenost byla. Výborně, výborně, výborně. Počasí přálo?
1: Ale to bylo úplně... Já, jako, myslím si, že lepší jsme si nemohli přát. Zaplať tam, že ty 40 nebyly, jo. Takže jo. Perfektně.
0: Takže jste si to užili tady u nás pěkně na severu, to jsme rádi. A teď staré pušky komu?
1: No, všem, co mi popřáli. Za to jim strašně děkuju. Všichni to včera taky slavili, že jo. A samozřejmě přibíjali na Husa. No a potažmo zítřejšímu dni mému tatínkovi, který bude slavit zítra narozeniny.
0: Ano.
1: No a výletním klučem, tatínku Dušankovi, ať to tam pěkně zvládnou v zahraničí.
0: Dobrá, tak jo, muzika je nachystaná. Velké díky, kámo, měj se.
1: Já děkuji vám, přátelé. Ahoj.

0: horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Davida, naši dnešní první společnou hodinu máme za námi, no a jdeme dál. Baby, baby, baby, Doga, budou taky Livehouse. A do třetíce Whitesnake. Tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát, no a taky si tak trošku zavzpomínáme. Pokud by vás zajímalo na co, tak zůstaňte s rádiem Čas Rock s námi i po zprávách. Ty nám přináší Kristýna, ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte na dálnici D1, konkrétně v Klimkovickém tunelu, ten je ve směru na Brno uzavřen. A opatrní buďte také u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku, kde se stala nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Krásné úterní dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock pře Kristýna Kubánková. V Česku obývá sezónních pracovníků. Letos je navíc podle mnohých podnikatelů v cestovním ruchu situace kritická. Firmy se o zájemce kvůli vysoké konkurenci i přetahují. Klíčoví jsou pro ně studenti, kteří mají ale dnes o brigádách jinou představu než dříve.
6: Morava aktuálně.
3: Třinec staví unikátní automatickou linku na třídění odpadu. Lidské ruce tam částečně nahradí nový robot. Ten bude na konci linky dotřizovat plastový odpad. Půjde o první technologii svého druhu v Česku. Zahájení provozu je v plánu na začátku příštího roku. V Rošnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první tři měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, jak nám řekla mluvčí radnice Adéla Kouselová.
7: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
3: Až do října také platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England klubu utká s Naomi Osakovou. S bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Tolik aktuální zprávy.

Je 7. července a v tento den roku 1961 se na dole Dukle stala u Dukla obrovská tragédie, která byla velice slušně sfilmována. V té době se tam vytěžilo víc než 1 000 000 tun černého uhlí za rok a podle dostupných údajů tam v té době pracovalo v Dukle, nebo robilo v Dukle skoro 2000 havířů, včetně dalších profesí. V osudný den jeden z nich bohužel v 3. patře 11. sloji zavadil o spouštěcí systém dopravního pásu, který se rozjel a nikdo o tom nevěděl. O život přišlo víc než 100 horníků, kterým už záchranáři, kteří tam bylo něco kolem 800, nedokázali pomoci, protože 8. sloj se musela zazdít z důvodu toho, aby požár nepokračoval dál. Je to věc, na kterou se nesmí zapomínat a my bychom to už pomalu, ale jistě zaniklé řemeslo, mohli probrat. Co říkáte? Kolik je mezi vámi rokeři borců, kteří na sebe navlíkali faračky a jeli směrem dolů v kleci? Klidně se pochlubte na náš WhatsApp, který má číslo 725331155 a já vám posílám další muziku. Tak, zdař Bůh!

0: Dogáta se na podzim letošního roku vytáhne novou deskou, ze které byl i tento kousek, ale na to si budeme muset ještě nějaký ten pak kde počkat a tak si tu chvíli můžeme, přátelé, zpříjemnit pořádným protáhnutím těla.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
0: Ano, a v těch rokových tipech pro vás tentokrát máme pozvánku do ostravského hangaru, kde se vyřádí opravdu celá rodina. 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, přes 100 cest, dětský koutek, ale taky skvělá kávička v tamnějším bistru, a to všechno každý den až do 22.00. No, ale teď máme za 7 minutek půl 12. No a my se budeme dál na rádiu Čas Rok bavit, a to ve společnosti kapel Livehouse, ZZ Top a celé řady dalších. Tak dobré dopoledne.
1: Rokové tipy rádia Čas Rok. Čas Rok.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno, 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr, 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange, půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hru s

Tak jak to bývá pravidlem, je potřeba vás pozvat na dnešní večer od 7 na rádiu Čas Rock a taky o hodinu později na televizi Rebel. Další díl Metalmanie, dnešní jméno Kerry King.

0: Máme 3 minutky po 12:30, no a před tím dnešním obědem bychom si teď mohli zahrát podle vás. Co říkáte? 725-33-1155.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

House a před námi písnička na přání, která půjde rovnou k narozeninám. Nazdar Hanzi. Pokud by to bylo možno, zahraj prosím tě něco od Dragon Force. Bylo by to pro mého bráchu Jirku, který dneska slaví 35 let. Všechno nejlepší přeje celá rodina, no a kdo? A samozřejmě Radio Čas Rock.

0: Muziku. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.alikon.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
0: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: No, tak jsme se z Vajcnejch dopracovali až k tomu dnešnímu polední. Jestli máte před sebou oběd, nechte si, přátelé, chutnat a my vám jako předkrm nabídneme trivium. Hlavnímu chodu si dáme Maideny, o kterých hodíme pár slov. No a s desertem mám nachystané betlový. Takové odpolední hudební meny, Rária Čas Rok, do kterého se pustíme jak jinak než po zprávách. Ty už přebírá Honza Kavelčík, já vám přeju ještě jednou dobré chutnání a taky fajn odpo.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Problémy jsou aktuálně v Olomouci. Na ulici Přerovské havarovalo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se stala v obci Šakvice na Břeclavsku. V ulici Hlavní tady boural cyklista. Na místě kromě policistů zasahují i záchranáři. Záchranáři zasahují taky na Břeclavsku u obce Mikulov. Tady v ulici Valtické boural motorkář. Překážka nás právě teď zdrží v Brně. V Královopolském tunelu ve směru na Líšeň jezdí se tady se zvýšenou opatrností a pozor si musíme dávat i na dálnici D46. Na trase Vyškov-Olomouc na úrovni 21. kilometru stojí odstavené nákladní auto.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré úterní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza.

0: Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Varování podle televize LTV Plus platí od dnešního poledne a meteorologové zatím neurčili jeho konec.
1: Morava aktuál.
0: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezonu. Zájem je oproti loňsku až dvojnásobný. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru, kde řidiče čekají omezení, nám řekla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
2: Jejich oprava je nezbytná také s ohledem na připravovaný projekt modernizace železniční trati Otrokovice-Vizovice. Další z plánovaných investic zamíří do prostoru za obchodním domem na Baťově. Třetí plánovaná investice v oblasti dopravy směřuje rovněž na Baťov, tentokrát do ulice Karla Čapka. V září se zde začnou stavět 2 vyvýšené křižovatky. První křížení s ulicí Erbenova u budovy Senioru B a druhá křižovatka s ulicí Moravní v prostoru u vjezdu k přístavišti.
0: Čeští basketbalisté nepostoupili do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Rozhodla o tom včerejší výhra Švédska nad Slovinskem. Po ní skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním 4. místě. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

V odpoledním vysílání Rádia Čas Rock dostali prostor Trivium. No a před námi jsou Maideni v čele s Brucem Dickinsonem. No a ten se před nedávnem rozpovídal o tom, jakou daň musel zaplatit za působení u této britské rockové legendy, ke které se připojil v roce 1981. Ty dlouhé roky strávené na koncertních štacích šly mimo jeho děti, které, jak on sám říká, půl jejich života jsem je neviděl, protože jsem prostě nebyl doma, ale koncertoval jsem. No, co se dá dělat? Všechno má svoje pro a proti a jak se zpívá v jedné písni?

0: Toto byly Vohnout se svým nářadím na dobrou náladu. No a tu nám všem určitě zpříjemňuje skvělá muzika, o které je v rokové historii zářez z roku 1989. 7. července se totiž poprvé v Británii prodalo víc kompaktních disků než klasických vinylových alb. A to je nám jedna diskuzi, kterou můžeme zalézt na WhatsAppu Rádia Čas Rock. Jak je to u vás, rockeři? Cedlo, Asfalt, nebo raději Spotify a ty další různá streamovací služby. Klidně nám tu svoji sbírku LPček pošlete, ať nám spadne brada, a já vám za oplátku nabídnu Lennyho Krebice a taky Simple Minds. Za chvíli se do nich dáme. Dobré odpoledne.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas.

0: Čo, přesně tak, tango, elektrický bál a česká muzika bude pokračovat i nadále na rádiu Čas Rock, protože mám na drátě Dušana, zdravím tě.
1: Zdravím ze sídla Temnoty, takže Honzo, chtěl bych dneska citron za radní slavnost, všechno nejlepší Motákovi, tomu jeho oslavě, co mám toho na pana Husa, zdravím rokovou rodinu a jak říká Tatár, hlavně prostě furt zalévat a zalévat a zalévat, bo jiná možnost není, taky pro tebe.
0: Děkuji.
1: Starají o radio Čas Rock a všem posluchačům věrným až do druhého pitný režim a užívají pravou rockovou hudbu.
0: Fajn, takže já se za celé radio Čas Rock taky připojuji k tomu, ať ten Moták se má tak, jak se má. Hlavně zdravíčko, ať muzika slouží.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, díky, čau.
1: Díky moc, Honzo, mějte se, ahoj.

0: Pobočka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

0: Petr Amrák nám na rádiu Čas Rock ukončil Dodo Doležal tuto hoďku, no a my budeme pokračovat. Thunderstone, nebudou chybět Machine Head. Tak jako Kissy Dynamite. Tak mrkneme se na fotbal a taky mám pro vás pozvánku na jeden skvělý festiválek. To všechno po 13. hodině a samozřejmě taky po zprávách, které má nachystané Honza Kavelčí. Tak dobré odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: S komplikacemi musíme počítat v Olomouci v ulici Přerovské, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Mikulově, tady v ulici Valtické boural motorkář. Nehoda se stala taky v obci Šakvice na ulici Hlavní, je to na Břeclavsku. Tady havaroval cyklista, i tady zasahuje záchranka. A pozor si musíme dávat taky ve Strážnici v ulici Veselské, i tady je dopravní problém.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více

0: na o2tvn@pujcovna.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupu podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
1: Morava aktuálně.
2: V Ostravě hrozí zánik domovu Mikasa, který pečuje o autisty. Peníze na fungování má totiž jenom do poloviny září a pokud nezíská další službu, nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by tak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek stání na ulici Nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupa.

0: zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
1: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Brokešem.

0: Světa ve fotbale s rádiem Čas
1: Rock. Ano, ano, 23. největší fotbalový svátek má dneska na programu zápasy Argentiny s Egyptem. Ten začne v 6 večer a od 22. hodiny našeho času začne utkání Švýcarska s Kolumbií. V tom prvním souboji si půjde Argentina svým suverénním za svým vítězstvím, protože ve skupině je nenašla ani jednoho přemožitele. Egypt, tak ten měl naopak na mále, ale nakonec všechno dobře dopadlo a může se tak postavit proti skutečným favoritům. Další dva soupeři to budou mít taky docela těžké, protože ti taky svoje skupiny vyhráli. Tak uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne, co je jisté, že příznivci Kopané si dneska opět přijdou na své. No, ale my se na rádiu Čas Rock budeme dál věnovat muzice, a to ve společnosti Metallica anebo Roberta Planta, který dostává prostor jako první v pořadí.
0: Mistrovství

Metallica ta opět sáhla do kapsy, aby podpořila dobrou věc, a to sáhnutí bylo sakra hluboké, protože je to stálo 3,3 miliony dolarů. Kam ta škvára šla, tak o tom si povíme někdy jindy, protože teď je před námi jedna z mnoha kapel, které se už od 24. července představí v Opavě na Holbě. Ty můžete vidět na vlastní oči, když se u vstupní brány prokážete platnou vstupenkou, kterou v té základní verzi na webu Rádia Čas Rock koupíte za 1299 korun českých. No a jestli, přátelé, máte naštudovaný line-up této naší dvoudenní velkolepé narozeninové party, tak určitě víte, kdo to tam v pátek ve 3 hodiny odpoledne všechno odstartuje.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a já v něm vítám koho jiného než Peťu. Čau.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar. Peťo, ty jsi, prosím tě, říkal, že máš dneska poslední směnu. Je úterý, nemáš jiný kalendář, jo, nahoru?
1: Ne, ne, ne, mám úplně stejný kalendář, jako u vás v radiu, ale...
0: Takže ty prostě se chystáš na dovolenku?
1: Jedu na sraz starých Volkswagen busů, vlouku až ke makedonské hranici.
0: Takže výjezd dneska ještě v noci nebo zítra až ráno, nebo jak to je?
1: Ráno, ráno v klidečku.
0: Kolik tě čeká kilometrů?
1: 12, jedna cesta.
0: 12, jedna cesta, všecko nachystáno? Věříš mu tomu busíkovi?
1: Dneska už jenom pár triček, ponožek a něco k snědku do ledničky a tak a jedem.
0: Ráno. Tak budeme držet palce hlavně, ať to dojede. Z jakého roku je ten bus?
1: 72.
0: Tak jo, tak posílej potom fotky, jak si na tom, jak ještě jenom říkám, držíme palce a teď Megadeth, komu?
1: No, těm, co už jsou na cestě a s tím, co tam potkám třeba. Takže...
0: Asi tak nějak.
1: Asi tak nějak.
0: A jak dlouho plánuješ ten výlet?
1: Bude to 14 dní asi skoro necelých.
0: Hele, tak to je nádhera. Tak jo, měj se krásně, užij si to tam, teď je tady muzika. Čau a díky.
1: Taky, čau.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Už nastartujete?
5: Je nastartováno.
4: Já nic neslyším.
5: Ano, to je nový superhybrid od BYD, a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
4: Aha.
5: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
4: A není to moc drahý.
5: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
4: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
6: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

byla malá hudební pozvánka do Vizovice, kde se Kiss and Dynamite na Mástrech představí už příští čtvrtek něco málo po 7:00 večer, no, ale dneska je teprve 7. a to byl v roce 66 položen mimo jiné základní kámen nového pivovaru Nošovice. To jen, abyste byli v obraze, rokeři, no už se na tu ryze hořkou těším a my popojedeme. Tak v následujících 60 minutách nás na rádiu Časr čekají Rush, tak

0: Nový pracovní týden, který je zkrácený, takhle by to mohlo být furt, že mimo jiné. No a my si v něm dáme novinku týdne a taky nás čeká letní roková jízda rádia Čas Rok. Tak buďte ve střehu, ať vám to další slovíčko neuteče. Hodně štěstí a dobré odpo.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V obci Vrchy stojí porouchaný kamion a jezdí se tady kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Vážná nehoda se stala ve Slavkově na Opavsku v ulici Olomoucké. Boural tady cyklista, na místě jsou záchranáři. Záchranka zasahuje taky v Mikulově v ulici Valtické, kde boural motorkář. Problémy jsou v Olomouci v ulici Přerovské, tady se srazilo nákladní auto s osobním. A s komplikacemi musíme počítat taky v obci Strážnice na Hodonínsku v ulici Veselské. Tady bouralo nákladní auto.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná teplota 19 stupňů byla o 2,5 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Nejvyšší průměrná červnová teplota byla v roce 2019, druhá v roce 2003.
5: Morava aktuálně.
3: Ostrava podpoří sociální služby. Na podporu jejich kvalit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Holčákové pomůžou bezmála 30 projektů.
6: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, za kterých jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí tak, aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
3: Mezi podpořené služby patří hlavně ty, které pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením. Napojení Zlína na dálnici už nic nebrání. Stavba přivaděče od silnice D49 ve Frištáku začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Obchvat Zálešné, který bude součástí stavby, pak centru města výrazně uleví od aut. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhajci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Kamikaze od Panoptika, no a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rok. Ta se dostala i na náš facebookový profil, tak se mrkněte a dejte vidět.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rok a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

0: ačkoliv to venku tak moc nevypadá, máme tady další letní rokovou jízdu Rádia Čas Rock, která vás dneska dostane na festival Staré pušky. Ten se bude na Hlučínské Štěrkovně konat tento pátek a sobotu a vy se toho můžete zúčastnit úplně zadarmo a ještě k tomu ušetřit víc než 2 litry, protože hrajeme o 2 lístky na tuto skvělou akci. Venku jsou první dvě slova, které vám teď zopakuju. Roková duše. A já doplním nikdy. No a co bude dál? Tak to vám prozradí naše Vrána, která mě tady ve studiu Rádia Čas Rock za půl hodinky vystřídá. Tak mějte nastražené uši a já vám do nich za chvíli naláduju Green Day a taky Hádem s Kárem. Dobré odpoledne.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Čas Rock. Čas Rock.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Tak jak to bývá pravidlem, je potřeba vás pozvat na dnešní večer od 7 na rádiu Čas Rock a taky o hodinu později na televizi Rebel. Další díl Metalmanie, dnešní jméno Kerry King.

To se neposlouchá špatně, co říkáte. Harem v Charem, ty tady u nás na rádiu Čas Rok, 2:30. No a my jdeme na písničku na přání 725 33 1155.

0: Toto byli Green Day, no a na rádiu Čas Rok teď je Tatar, zdravím tě, čau.
1: Zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, prosím tě, my dneska vzpomínáme na tu tragickou událost, která se stala v dole Dukla. Ty jsi taky farál, ne?
1: No, mám odforaných na Fučiku 15 let, na dole Žofie, na jámě Žofie, v Rubání, ve Stojákách, no, ale pak to kapitalisti začali zavírat a skončil jsem u lopaty kulaté.
0: Jak vzpomínáš na ty časy?
1: No tak byla tam druhá partia, prostě jsme vydělali tolik peněz, že to nešlo ani propit, jsem si auto musel koupit.
0: No dobře, ale ta dřina, to všechno kolem, co? Bylo to oceněno?
1: A to si člověk zvykne, no nejhorší je první půl rok a pak už to jako bere v pohodě.
0: Jo, jo. No, tak jo, a k tomu se váže i muzika, kterou si vybral, k té Dukle,
1: že? Ano, vybral jsem Svaraty, samozřejmě, no, pro všechny, jako ti, co vzpomínají, pro ty, co byli aj třeba na Trackfestu, někteří byli z pivovaru se učit točit pivo, no a někteří třeba mají nějaký suchý ten, mají nějaké problémy zdravotní, nemůžou, ale prostě přeju jim, aby se z toho rychle dostali a mohli se pustit do toho našeho boha přátelství horského.
0: Jo, jo, je to tak. Takže si dáme Svarat, měj se fajn a zase někdy. Čau.
1: Čau a zdravím Hanku, čau.
0: Ano, ta vás zdraví taky, protože už se toho pomalu, ale jistě tady ve studiu Rádia Čas Rok ujímá. Já se loučím, mějte se krásně, zítra čau.
2: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od půl čtvrté na Malém hřišti ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: fotbal, lépe řečeno na nory, kteří stále veslují dál a žijí svůj nádherný fotbalový sen. Nejprve ale dopravit se a zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuálně jsou problémy na cestě z Frýdlantu na Rostravicí do Frenštátu pod Radoštěm v Kunčicích pod Ondřejníkem. Osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky ve Slavkově na Opavsku v ulici Olomoucké, tady boural cyklista. Stále jsou problémy na hlavním tahu Opava Nový Čín v obci Vrchy, tady stojí porouchaný kamion. Pozor si musíme dávat taky v Olomouci v ulici Přerovské, kde bouralo nákladní auto s osobním. A problémy jsou i v Prostějově v ulici Okružní, tady stojí odstavené osobní auto.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Varování platí od dnešního poledne a meteorologové zatím neurčili jeho konec.
5: Morava aktuálně.
3: Karvinské školy a mateřinky čekají o prázdninách velké změny. Město připravuje jejich rozsáhlé opravy. Více podrobností má mluvčí magistrátu Monika Danková.
6: Karviná investuje každoročně do svých škol a školek desítky milionů korun. Letos budou finanční prostředky směřovat kromě oprav a modernizací školních budov také do projektů zaměřených na energetické úspory. Na vybraných objektech budou například instalovány fotovoltaické elektrárny, které pomůžou snížit náklady na energie.
3: Kromě investice město připravuje výstavbu nové mateřské školy v Karviné Loukách. Olomouc trápí sucho. Magistrát už proto zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Drusovického a Dolanského potoka, jejich přítoků třeba k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénu nebo umývání automobilů. Nařízení platí až do poloviny září. Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

otáčíme kola, rozjíždíme letní rokovou jízdu s dalším týdnem, další lupeny pro vás a samozřejmě další výherní věty. Tu dnešní už máte téměř celou, takže se zopakujeme slovíčka, která jste dostali jako to Ostrého budíčku, tak taky od Hanze. Takže pro dnešek, roková duše nikdy, ale teď co? Ten poslední díl skládačky dostanete ode mě v dnešním odpoledním driveu, kdy? Nebojte, dojde na to řada, nejpozději do 7 večer, to musíme zvládnout. Otázka další, o co se dneska hraje? Dva lupeny na festival starých pušek, tady na Hlučínském jezeře, už o tomto víkendu, lépe řečeno pátek, sobota. A protože to bude naposledy, tak to bude stát zatraceně za to. Kdo všechno tam vystoupí, to vám ještě v průběhu dnešního odpoledního drive pochopitelně prozradím. Stejně jak to poslední slovíčko do věty, abychom to měli celé. Tak špicujte ušiska, tetiné kafe, nebo také crash diet.

0: Crash Day, Together, Whatever, vy posloucháte rádio, čas rok, 15 hodin, skoro 20 minut k tomu. A v úterním odpoledním driveu také vaše hlášky ze silnic, které dosvištěly přes WhatsApp na 725-33-1155. Zůstaneme v Ostravě, tři klasická místa jsou pod dohledem. Ferona, tam stojí civilní Kodiak a s dalekohledem, takže se hlídá úplně všechno, kromě rychlosti. Je zapnuté pásy třeba, nebo to, jestli telefonujete za jízdy a tak dále, všichni víme. Trojnožka, tak ta je umístěna na ulici Novinářské, pokud směřujete směrem ke světelné křižovatce, tak jakože nahoru, k domu energetiky, tak si dejte bacha, nohu s plynou v pohodě, nikam nespěchejte. A do třetice, abychom to měli kompletní, tak se operuje taky, tady Měšťáci operují na Porubské hlavní třídě, alespoň podle toho, co nahlásil Petr. Takže díky za to, kdybyste náhodou něco potkali, co je třeba pustit dál, dejte vědět. O zbytek se postaráme. Díky moc a šťastnou cestu. A od nás třeba Twist Sister, taky Three Days Grace, taky Vohnouti nebo Rybičky 48 a určitě bude prostor i pro tu vaši.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok. Čas rok.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
2: Rockeři, připravte se.
11: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
2: Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: dává rokové muziky a to je docela žádoucí. Před námi Three Days Grace tady v dnešním odpoledním driveu. No a vy si nadiktujte tu svoji 725-33-1155.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Chill, vy posloucháte Rádio Čas Rock a tu další už jste si v dnešním odpoledním driveu narektovali sami, konkrétně tady Milan. Nešlo by zahrát něco od Forest Jump, taky pro vás do studia a pro všechny, co poslouchají. Díky, Milan. Nevidím tam jediný problém, vrátíme se.

0: stavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: www.horkon.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
0: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

nejhezčí a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

vzduchu, jestli původně od Ramones nebo tahle verze od Motorhead. Nechám to na vás. To rozhodování je těžké. Na druhou stranu, proč vycholovat jednu verzi před tou druhou? Obě jsou skvělé. Rockaway Beach, těsně před 16. hodinou tady na rádiu Čas Rock a odpolední drive jede dál společně s Českejn. Dáme si Pretty Much. Have a chicken foot.

0: pečlivě vybral Hans a třeba i poslední slovíčko do skládanky. Tak abyste dnešní výherní větu měli kompletní a dva lupeny na festival starých pušek. Už se na někoho z vás opravdu těší. Teď je doprava zprávy.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Zdržet se teď můžeme ve Frýdku místku na ulici 17. listopadu. Srazila se tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší na hlavním tahu z Frenštátu pod Radoštěm do Frýdlantu nad Ostravicí. V Končicích pod Ondřejníkem osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahovali záchranáři. Záchranka zasahuje taky u obce Rájec Jestřebí na Bladensku. Na výjezdu na Sloup tady osobní auto srazilo motorkáře. A stále jsou problémy i ve Strážnici na Hodonínsku v ulici Veselské. Policie tady řídí dopravu kvůli vysypanému nákladu.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Některé léky se k pacientům dostanou jednodušeji. Vláda od července rozvolnila omezení pro předepisování léčiv praktiky. Ti můžou nově ordinovat na 12 přípravků, které mohli dosud předepisovat jenom specialisté.
6: Morava aktuálně.
3: V Opavě roste zájem o sdílená kola. Pomohlo tomu i krátkodobé vypůjčení bez poplatku. Jenom za první 3 měsíce provozu je využilo podobné množství lidí jako loni za celou sezónu. Zájem je oproti loňsku až dvojnásobný. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru, kde řidiče čekají

0: My se to vyhrábli někde z poloviny 80. let. A hle, ona vyšla v nádherný to datum 18. ledna ale 2021, takže ještě nechodí ani do školy, sotva pětiletá. Nicméně český zásah totálně na komoru a my se vrátíme do současnosti právě teď v dnešním odpoledním driveu. Novinka tohoto týdne velice pečlivě vybíral pro vás Hans.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Je tady další novinka týdne Rádia Čas Rock a s ní kapela Xandria, která se v polovině letních prázdnin vytáhne novým albem s názvem Eclipse. Bude to 7. srpna a máme se těšit na 11 písní, které budou zaznamenány jak na LPčku, tak na dvou cedlech, které navíc nabídnou i stejný počet instrumentálních kousků. Tak poslechněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: že už jenom 17krát se vyšpinkáme a je to tady. Co? Holba rok na grilu 2026. To samozřejmě Pretty Mates jako headliner. Opulentní oslavy 15. narozenin rádia Čas Rock. 24. a 25. červenec, Stříbrné jezero Opava, Pretty Mates, Tři sestry, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. venue, Forest Jump a spousta dalších. Vstupenky, tak jak potřebujete, chcete, celofestivalovka, Pohoda Pass anebo VIPčko pro některé z vás, kteří to tak jako potřebujete, chcete a máte rádi. Všechno podstatné jako vždycky na webu časrock.cz. No a my se na vás zatraceně těšíme.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na moje hru.

0: Angel a Judas Priest, tady na rádiu Čas Rock. Naprosto dokonale koresponduje tenhle ten song s tím počasím, co vládne venku, ale teď v odpoledním driveu my společně rozjedeme jízdu.
1: Letní rocková jízda rádia Čas Rock.
0: A to ne, leda jako dokonce letní rockovou jízdu rádia Čas Rock. Opět mám pro vás dva lupeny na vychytaný festiák Staré pušky festival už tento pátek a sobotu na Hlučínském jezeře. Takže zážitek nejenom pro pankáče, ale pro celou rodinku. Užijete si úplně všichni a to na plné pecky. Takže poslední slovíčko do dnešní výherní věty zní nespí. Máte to? Výborně, když to máte kompletní, takže 725331155. Dneska je 7.7. Beru toho 7.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit

0: Čas Rock.
1: A my to opět rozjedeme, letní roková jízda rádia Čas Rock je tady. V odpoledním driveu se dostali poslední slovíčko, takže výherní větu máte. Jardo, jsem s ní, čau.
2: Ahoj, ahoj, zdravím celé rádio. Roková duše nikdy nespí.
1: Je to tak, roková duše nikdy nespí, super. To je dnešní výherní věta a ty se můžeš vydat už teď v pátek na Staré pušky festival. Ano. Je to mimochodem naposledy, jo? Tak jenom,
2: jo,
1: aby
2: bylo, to víme.
1: Bylo jasno mezi námi děvčatami, takže pátek, ano, ano. Sobota, Hlučínská štěrkovna, ano. Nádhera, areál se otevírá v pátek v 18, nebo začíná se v 18 hodin, v sobotu ve 14, areál se otevře vždycky hodinku dřív, takže na štěrkovně se samozřejmě můžete vykoupat. Prosím tě, když víš, že jako to trošku přeháníš, jako plovací kruh, rukávky, něco takového, ať se nestane nějaké neštěstí.
2: Ne, ne, pokr, maximálně pokr a
1: tam,
2: nic nebude potřeba. Tá, přesně, tam došánu.
1: No tak jo, my chceme aspoň jednu fotečku nebo videjko, jak si to užíváš.
2: Pošleme, nebojte se, určitě pošleme na to.
1: Počasí bude vyloženě tuzexové, takže si to užij na plné pecky a kousek panku ti dám právě teď, Slobodná Evropa, může být.
2: Super, děkuji moc. Výborně. A děkuji moc.
1: Jarno, užij si to, je to tvoje. Čau.
2: Čau.

0: Rok. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Rok na Rokli. Václavovická Rokle v sobotu 25. července od 15:30 na Malém hřiště ve Václavovicích. Vystoupí Metalinda, Moravius i dánští Seven Thorns. Tak přijďte.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: další 60 minutovku a k tomu dnešního slavenci. Nejprve ale zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Partnerem je ProEx 2000. Střešní krytiny, okapové systémy a vše pro vaši střechu. ProEx 2000. Střechám opravdu rozumíme.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Na výjezdu na sloup osobní auto tu srazilo motorkáře.
1: Rádio Čas Rock.
0: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přibývá případů nákupů podvodných vstupenek. Češi každý rok za kulturní a sportovní akce utratí miliardy. Až desetina připadá na prodej z druhé ruky. Podvodníci často prodají jeden lístek více lidem. Na akci se pak dostane jenom ten, kdo přijde první.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě hrozí zánik domovu Mikasa, který pečuje o autisty. Peníze na fungování má totiž jenom do poloviny září a pokud nezíská další, službu nejspíš bude muset uzavřít. Lidé, o které v domově pečují, by pak skončili v psychiatrických nemocnicích. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek stání na ulici nábřeží doktora Edvarda Beneše vyřeší rozsáhlá rekonstrukce. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Parkovací plocha vznikne rozšířením komunikace a její povrch bude tvořen dotravňovacími rošty. Vedle parkovacího pruhu bude vybudována také zpevněná pochozí plocha pro pěší. Stavba zahrnuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
0: Hokejový útočník David Kempf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránovou Outratkou.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Poctivá italská prácečka v podání Lacuna Coil tady na rádiu. Čas roka v závěru, to nebyla chyba na vašem přijímači, takže úplně v pohodě. Úterní odpolední drive v kalendáři, krásné datum 7.7. A když už jsme v zajetí těch sedmiček, tak do konce letošního roku zbývá 177 dní, to jenom tak pro pořádek. Kdo u nás slaví, to všechno zvládneme, nebojte. Ale vezmeme to hezky po pořadě, protože 7.7.1668 obdržel magisterský titul na Trinity College v Cambridge Isaac Newton třeba. Posuneme se kousek dál, až do roku 1986, tady přesně před 40 lety, vydal pro změnu Microsoft vylepšený operační systém IBM PC DOS verze 3. Na tehdejší dobu, samozřejmě, vylepšený. Mezi dnešními oslavenci byste našli třeba Gustava Mahlera a taky brankáře Jana Laštůvku, ten stejný ročník jako já. 1982, pak je tady taky Ringo Starr, nebo třeba Tutu Kutuňo. A v našem kalendáři, kdo slaví všechny bohuslavy. Takže holky, krásné jmeniny, taky samozřejmě od nás, od celé smečky, rádia Čas rok. No a v roce 1984 se dneska Bruce Springsteena Born in the USA ve Spojených státech dostala na vrchol žebříčku nejprodávanějších alb a celkem se v něm udržela 139 týdnů. Neskutečné. Ještě jeden zářez vám tady vytáhnu. Rok 1989. Poprvé se tehdy ve Velké Británii prodalo více CDček než klasických vinylů. A teď se podržte, jaké album za to mohlo. Bylo to Emergency on Planet Earth od Jamiroquai. I tady se psala historie muziky. Všechno podstatné najdete jako vždycky na webu časrock.cz. Patříte-li i vy k dnešním slavícím? Všechno nej. A zbytek za chvilku.

8 dára má tady Yoko Ono v úterním odpoledním driveu a pokud se na ně těšíte na mástry, tak se to užijte na plné pecky, protože to bude naposledy v téhle sestavě. O tom ale někdy příště, teď se vrátíme do kalendáře 7.7.2026, dnešní datum, které tam svítí na všechny strany a na 7.7. Mimochodem připadá den říkat pravdu, dneska slaví taky jahodové poháry, makarony, koláče a dneska je třeba i Mezinárodní den míru a lásky. Takže hippice by z toho měli asi největší radost. Ale bacha, 7. červenec je taky dnem čokolády. A v neposlední řadě dneska je Národní den rock'n'rollu. Což asi můžeme oslavit úplně všichni. Proč zrovna dneska? Tak protože 7.7.1954 se úplně poprvé ozvala písnička Elvisa Presleyho v národním vysílání státního rozhlasu, tady ve Spojených státech. Tak proto je 7. července Národní den rock'n'rollu. Napadá mě spousta způsobů, jak to oslavit, ale třeba máte i vy ten svůj. Odpolední

0: odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Tak jak to bývá pravidlem, je potřeba vás pozvat na dnešní večer od 7 na rádiu Čas Rock a taky o hodinu později na televizi Rebel. Další díl Metalmanie, dnešní jméno Kerry King.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
3: Rádio Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: www.alikon.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
0: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: odpolední drive a Kiki přibyla do studia, takže opět rezidence u dvou košťat otevřela svoje dveře. Tak prosím tě, téma čokolády, protože dneska můžeme sladce hřešit na všechny strany, protože pokud ty určitě patříš tak, jak milovníkům čokolády, stejně jako já, tak 7. červenec je náš nejoblíbenější den v roce, protože právě dneska oslavujeme den čokolády. A víš proč?
1: No,
0: protože to datum není vybráno náhodně, právě 7. července v roce 1550 byla čokoláda úplně poprvé oficiálně představena a uvedena na evropský trh. Do té doby to byla výsada májů a astéků.
1: Takže si vlastně můžeme říkat, že jsme někdo.
0: Jo, tak a schválně, hořká nebo mléčná ve tvém případě?
1: Mléčná.
0: No jasně, že jo. Tak prosím tě, ta byla v úzovkách vynalezena až o mnoho let později. Konkrétně v roce 1875 asi nikoho nepřekvapí, že to byl Švýcar. Hele, Daniel Peter po 7 letech experimentů a ten klíčový spojenec, který mu dopomohl k tomu úspěchu, aby ten poměr byl správný, to znamená čokoláda mléko, nebyl nikdo jiný než Henri Destlé, který vynalezl sušené mléko. Bez něj by totiž ta čokoláda kvůli vodě v běžném mléce byla příliš hrudkovitá.
1: Ježiši Kriste, to je strašné. Já nevím, jakože jestli za to může tam moje barvitá představivost, ale já vždycky do prdele, jak jsme se o tom bavili ve škole. Třeba, já nevím, byly slovní úlohy o čokoládkách a já vždycky, když to učitelka jako vyslovovala, čokoláda, čokoláda, tak já jsem mi visela na těch rtech a úplně jsem tu čokoládu slyšela v té cítila v té hubě. A teďka,
0: rozpouští, že?
1: Teďka, jo, teď jak jsi to, pane bože, tady o tom mluvila, tak já se tady rozplývám a jenom přemýšlím, jak to mám udělat, protože večer mám od trenéra zakázáno žrát čokoládu, ale já to asi dneska nevydržím, ale zároveň se udusím, protože stále ještě úplně nejsem fit, takže do prdele, musím to vydržet do zítra.
0: No tak úplně jednoduše, klidně se dej půlku té tabulky, pak udělej prsa, dřepu, oběhně dvakrát čumbark, to bude v pohodě.
1: To právě úplně ještě ten můj zdravotní stav mi nedovoluje.
0: No, tak nejrychlejší chůzi.
1: Půjdu spát asi radši.
0: Dobře, tak vyšroubujem to, jo? Víš, proč se tak krásně se tebe rozpouští na tom jazyku?
1: No, schválně.
0: No, to je při teplotě lidského těla, víš, ta směs čokolády a toho mléka, proto se čokoláda tak příjemně rozpouští v ústech. To je 34 a 36 stupňů.
1: My jsme teďka normálně o víkendu vzpomínali s Alešem takové ty aero, to už můžu říct, protože tomu už nedělám reklamu, to už neexistuje, jak ta se tehdy rozplývala na tom jazyku a opravdu, jak to jako byla ta bublinková čokoška, když se otevřela hubu, tak to praskalo. Ježíš, milovala jsem to!
0: Jednu si vyber, která je prostě pro tebe nej.
1: Do prdele.
0: Tam ne.
1: Nevím.
0: Než barva podobná.
1: Hej, jako...
0: Za mě 100% oříšková.
1: Jo tak, ty chceš, aha, počkej, ty nechceš jako značku.
0: Ne, na značku se vybodně.
1: Tak čistá.
0: Jo? Mm-hmm. Mléčná.
1: Jo, mléčná čistá, no, to je prostě klasika.
0: Výborně, takže my vám teďka pustíme Stony, Brown Sugar a my jdeme projet skřínky.
1: Čokolada.
0: Ano. Jdem projet skřínky, kdo co má kde, jo? Není možné, aby tady někde nebylo.
1: To bez tak nic není.
0: Zkus to. Dobře,
1: matěry.
0: Pojď, jdeme. Odpolední.

0: Sugar a Stony. A my teď musíme dokončit tu myšlenku, co se týče dne čokolády. Žádnou
1: to zase
0: bude
1: o studii.
0: No počkej.
1: Já úplně nepotřebuji vědět všecku tvoji 13. komnatu.
0: Ale smála se, že jsem ti to
1: jako
0: řekla.
1: Jako jo, no, ale to je ujeté. To je
0: není to
1: ujeté,
0: to je úplně normální.
1: Přátelé, já tentokrát jsem v tom zcela nevinně a já za to nemůžu. To se vám svěří a otevře 13. komnatu teta Hanka. Poč.
0: Protože
1: je to síla,
0: máme tady jako srovnání generací, jo, jak prostě. Když jsme byli slušnější a vychovanější a nebyli jsme tak drzí, jako třeba na rozdíl od vás, tak to vůbec není pravda, protože jak když jsem chodila do školky, tak jsme měli spolužáka, jmenoval a jmenuje se Ivo do dneška, ale nebyl to Raška, jo, to uvedeme na pravou míru, tak
1: třeba
0: fakt
1: ano,
0: jako ne.
1: Poukázat, je že třeba, to nebyl náš kolega.
0: Je třeba říct, že to nebyl Ivo Raška, ale jmenoval se a jmenuje se stejně Ivo, tak ten vymyslel geniální business plán, protože kdo si pamatujete čokoládu Barilla, ona byla Rašídová. Tak za tu čokoládu Barilla nám jakože na záchodě ukazoval Verzeig.
1: Jak moc velká ta čokoláda byla?
0: No nic moc, ale máma říkala, že jsem měla velkou spotřebu prý za to.
1: No tak tolik tedy z 13. komnaty tety Hanky a dovedete si představit, jak ta měla dětství a útlé mládí divoké, na rozdíl od Střelcové.
0: Teď si představ, že tohle vychovávalo děti ve škole.
1: Ježiši Kriste. Pane Bože, a pak se divíme tomu, co nám to tady lítá venku.
0: No dával. Prostě v pekle, no.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Lando.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Vážná nehoda se řeší u Krnova. Na výjezdu na Lichnov boural tady motorkář, na místě zasahují záchranáři. Bouračka nás stále může potrápit ve Frýdku Místku. Na ulici 17. listopadu tady bourala dvě osobní auta. A nehoda se stala i v Brně v ulici Bauerově, srazil se tu nákladák s osobákem.
3: Radio Čas Rock.
2: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku začíná platit výstraha před šířením požárů. Jejich vznik může usnadnit sucho v kombinaci se silnějším větrem. Varování podle televize LTV Plus platí od dnešního poledne a meteorologové zatím neurčili jeho konec.
4: Morava aktuálně.
2: Ostrava podpoří sociální služby. Na podporu jejich aktivit rozdělí více než 7 milionů korun. Peníze podle mluvčí města Gabriely Pokorné pomůžou bezmála 30 projektů.
5: Cílem těchto dotací je zlepšit podmínky, které jsou sociální služby a související aktivity ve městě poskytovány. Podpora směřuje například do modernizace vybavení nebo zkvalitnění zázemí, tak aby služby byly poskytovány kvalitně a v důstojném prostředí.
2: Mezi podpořené služby patří hlavně ty, které pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením. Napojení Zlína na dálnici už nic nebrání. Stavba přivaděče od silnice D49 ve Frištáku začne podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Obchvat Zálešné, který bude součástí stavby, pak centrum města výrazně uleví od aut. Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do včerejšího semifinále nejrychlejším časem 27:18. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní podvečer s Vránou Outratkou.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Klány, ale my na severu ještě chvilku zůstaneme, akorát se právě teď v odpoledním driveu přesuneme z jedné strany na druhou, tedy z Finska až do Norska. Potomci Vikingů, Norové, se totiž podmanili 23. mistrovství světa ve fotbale, aniž by to byl jejich záměr, ale nedá se jim prostě nefandit. Proč? No proto. Obrovské srdce Vikingů, do toho pokora, jeden tým, jedno srdce, skvělí fanoušci, všichni táhnou za jeden pro vás. No a borci si veslují vesele dál, pavoukem play-off pro historický úspěch. Stejně tak jako jejich hokejoví kolegové na květové mistrovství světa v hokeji, tak i fotbalisté Norska zapíšou 100% historický úspěch. A bodeď taky ne, protože ten rozdílový hráč se jmenuje Král Erling. A bodeď taky ne, když jeho otec kopal za Norsko už v roce 1994. Mimochodem taky na mistrovství světa ve Spojených státech. A když k tomu přidáte, že jim fandí celá země a tak půlka Evropy, tak není ani divu. Teď je čeká čtvrtfinále, kdy po senzačním vítězství v osmifinále vyklepli Brazílii. No a v sobotu od 11 večer našeho času se utkají s Angličany. Jorn Lande nezůstává rozhodně pozadu, protože má prsty v songu, který provázel Nory na mistrovství světa právě v roce 1994. No a po 32 letech zase podpořil norský nároďák fotbalovou hymnou. A co vy? Máte vsazeno na Nory? Nevím, jestli je to jistota, každopádně je to 100% sympatický tým, kterému je třeba fandit, protože tohle se jen tak nevidí. Asi za to může výchova sportovců tam na severu, ve Skandinávii, protože jak praví jejich přísloví, nejdříve musíte vychovat člověka, až potom sportovce.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.

Revolution Radio, tohle byly Green Day na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu, který už se chýlí ke konci, ale já vám slíbila ještě jednou oslavence, nebo spíš jednu oslavenkyně. Vrátíme se společně do začátku července roku 1989. 7.7.1980. totiž vyšla jedna z těch nejoblíbenějších, jakože obecně. Alice Cooper vydal Poison jakožto single, na béčkové straně bylo Trash a tohle všechno se stalo vlastně součástí jeho jednoho z nejúspěšnějších, komerčně nejúspěšnějších alb Trash. 7.7. vyšel ten single ve Spojených státech, Evropa si hold musela 10 dní počkat až do 17., ale vůbec tomu neubírá na kvalitě, ani na oblíbenosti, ba právě naopak. Produkce se tohohle singlu ujal Desmond Child, solová kytara jde kompletně na vrub Johna McCurryho. Videoklip se povedl, ta první varianta musela být hodně cenzurovaná do 22. hodiny, protože tam bylo odhaleno víc, než by tehdy mělo být, takže do 22. se pouštila třeba na MTV taková ta slušnější verze, o 22. hodiny ta plná, řekněme dneska explicitní. Takže čerstvá kolik? 37. Poison, Alice Cooper, datum vydání 7.7.1989. Odpoledne.

0: Slyšíte?
1: Je nastartováno.
2: Já nic neslyším.
1: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
2: Aha.
1: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
2: A není to moc drahý.
1: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
3: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock a mám připravený status quo. No a vy máte vlastně stejnou možnost, taky přispějte svou trochou do rockového mlýna. Vyberte si muziku podle sebe na 725 33 1155.

Rádiu Čas Rock. Letní rocková jízda na Rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: tohle taky sedlo jako poklička na hrnec. Petře, ty ale budeš vybírat úplně jinou muziku v dnešním odpoledním driveu. Čau.
1: Ahoj, ahoj. No, zůstaneme podobně starý a prastarý, ale trošku přitvrdíme.
0: Nejsme staří, my jsme zralí, my zrajeme. Nestárneme.
1: Takže dáme si velice zralou sepulturu, co říkáš?
0: Dáme si zralou sepulturu, protože my jsme někde ve věku kolik, 40 až 50, že jo?
1: No.
0: Vypadáme na 30, ano, cítíme se na 80, ale mentálně to máme tak 25.
1: Sobotu dopoledne se cítím na 90, ano, tak.
0: No tak jo, co to je sepultura? Jak je ta story? Poděl se.
1: Long story short, vždycky to bylo super a Max, na co šáhnu, to se povedlo.
0: Jo? No tak jo. V kostce jste to měli teďka.
1: Tak.
0: Petře, tady to je. Měj se, čau.
1: Díky, hezký večer, čau.

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
2: Partnerem akce jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Partnerem je Laznet. Spolehlivé internetové připojení pro správné rockery. Pro Opavu a okolí zajistíme cokoliv. www.laznet.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
0: Čas rok.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue!
9: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: holky z kapely Heart a na tuhle svečku někde na přelomu 80. a 90. let Zbavoš balil baby. A myslím, že to dělá dodnes. Nicméně teď je připraven z Brusu nový díl Metalmánie, Zbavoš taky, odpolední drive zatem 7.7.2026 končí, v rána odlétá, ale zítra jsem tu znova. Ve 3 odpoledne, těším se na vás. A nezapomeňte, zítra bude středa a slavíte třeba. Tak čau.
1: Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj, vele vážené rockerstvo, fandové metalu, taky fandové metalmánie, a nebo TV Rebel či Rádia Čas Rock. Zdraví vás David Zbavitel, za námi je úvodní klip dnešního dílu. Za námi jsou Slayer, legenda metalové scény a součást velké metalové čtyřky spoza velké louže. Skladba Raining Blood má v techničáku rok vydání 1986. Patří mezi zlatý fond metalové muziky. Pánové z kapely Slayer historii přepisovali už od 80. let až do doby, kdy se rozhodli, že se koncertování věnovat nebudou. Důvodů je víc. V každém případě jeden z muzikantů zůstal věrný pódium a se svým solovým projektem. Kerry King, to je jméno, o které půjde v dalších minutách. Takže přátelé, volume doprava, pojďme se podívat na jeho počiny, které vznikly po roce 2023.

Vítejte zpátky ve studiu Metalmanie, na kterou můžete koukat na televizi Rebel, případně pouze poslouchat na rádiu Čas Rock. Za námi je skladba Where I Reign z alba nazvaného podle hlavního autora, tedy Kerry King. Po oficiálním rozpuštění Slayer se Kerry King obklopil skvělými muzikanty. Jednak Paul Bostaph, který byl součástí Slayer, taky bývalý člen Hell Yeah, Kyle Sanders, dále jeden z členů Machine Head, Phil Demmel, a podstatná věc, Kerry King svěřil mikrofon skvělému zpěvákovi a tím je Mark Osegueda z Derangel. Vzniká tedy superkapela a taky vzniká celé album. No a z něho já vám teď nabídnu další kus.

Stopáž Metalmánie je ve své druhé polovině. Dneska Kerry King a pokračování jeho hudební kariéry. Solové album From Hell I Rise vznikalo celkem dlouho. Už od roku 2020 a vydáno bylo o 4 roky později. Celkem 13 tracků obsahuje klasické Kingovy riffy, doplněné právě o vokál Marka Oseguedy. Pro někoho něco nového, pro někoho takové, řekněme, hudební pokračování tvorby Slayer. Protože Kerry King je autorem nejslavnějších riffů kapely. Pánové navíc podpořili desku jak turné, tak i účastí na festivalech.

Tak bando, máme za sebou další muziku, muziku, která není až tak stará, protože v podstatě pochází z pera Kerryho Kinga a z jeho solové tvorby. Skladbu, kterou jsme poslouchali, tak to je další kousek z jeho desky, skladba má název Toxic. No a tak, jak jsme tenhle ten díl začali, tak ho samozřejmě i ukončíme, protože Kerry King je nedílnou součástí Slayer, tak si dáme titulku z roku 1988, Sound of Heaven. No a já samozřejmě ještě přihodím prosbu, abyste i vy připsali, které kapely bychom měli zařadit do dalších dílů Metalmanie, případně třeba i backstage, to už je zcela na vás, koho byste chtěli, abychom odchytili. Já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech, ostrý zvuk a za týden se na vás těším. Mějte se.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Čau Vespole, rokeři, vítejte u prvního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s legendárními Rush. Ti se, jak všichni dobře víme, ve velkém stylu po dlouhých 11 letech vrátili na koncertní pódia, a to s Anikou Nils za bicí soupravou. Bohužel nastala situace, kterou nikdo nečekal, a to, že byla frontmanu Geddy Mulí zjištěna akutní laryngitída a taky bronchitída. To samozřejmě mění jejich plány, a tak museli odpískat část svojí štace v Texasu. No, co se dá dělat, tak mu popřejeme brzké uzdravení a nahrad na pódia.

O start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Rush a my budeme pokračovat s Floor Jansen, která vypustila do světa termíny svého turné. To odstartuje 14. ledna a bude mít celkem 10 zastávek, mezi kterými nebude chybět ani naše česká země. Tu navštíví 27. ledna, bude to konkrétně v pražském klubu Roxy a máme se těšit jak na osvědčené hity kapely Nightwish, tak na její zbrusunové pecky, ze kterých si jednu teď dáme v plné parádě.

pořadu Víkend dostala prostor Flor Jansen a před námi jsou legendární Sinner, kteří finišují se svým údajně posledním studiovým zářezem. Ten by měl spatřit světlo světa 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba André Hilgers, Sasha Krebs a další. My si z toho jejich díla dáme už druhý single, který je podle Ronnieho Romera takovým malým návratem do 80. let. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami. Každopádně za mě palec nahoru.

Televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend a pokud se letos chystáte do Vizovic na Mástry a jste sběrateli podpisů, tak vám určitě nesmí uniknout autogramiády, které tam odstartují hned první den konání akce, a to ve čtvrtek 16. července, kdy se za stůl jako první posadí kapela Fleret. Podle rozpisu by se měly podepisovat všechny grupy toho dne, kromě Uda, Halloweenu, Unchained Steel a partičky TBA. V pátek můžete získat podpisy od Brainstormu, Erasmus, Visions of Atlantis a dalších. Sobota, ta bude patřit třeba Primal Fear, Arch Enemy, Hammer King a závěr. Tak to bude v neděli v obsazení posledních 7 vystupujících. Kompletní rozpis, včetně časů, najdete na webu Masters of Rock, takže jestli v tom chcete mít jasno, tak si tam skočte. No a my se s jednou z těch jmenovaných kapel pro dnešek i rozloučíme. Mějte se fajn a roku zdar.

0: vyskočte z vody. Mám pro vás nachystanou večeři. Pak si zalezete do stanu a my s tatínkem vyrazíme na koncert.
1: A kam, mami? To nás tady necháte?
2: Ale neboj, synku, budeme kousek tamhle pod tím pódiem. Ale kluci, rychle pojďte z toho jezera. Chceme s mamkou stihnout Ronnieho Atkinse.
3: Jojo, mít festival hned vedle jezera je prostě bomba. A takovou výhodu ti přináší festival Holba Rock na grilu. I letos se všichni sejdeme na Stříbrném jezeře a už tento víkend si představíme kapely, které vystoupí na stage. Víkend s festivalem Holba Rock na grilu. Nejsme jen rádi.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radio Čas Rock slaví narozeniny.
1: 15 let Radio Čas Rock. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
1: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info